deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tančí, vábí, smějí se, kránu unikají, nevěří a mlčí. Zmizely zvuky rolety, zůstal jen rytm.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

klasický rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.

Rádio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. D-test zjistil velké rozdíly v kvalitě běžných kuchyňských papírových utěrek. Liší se savostí, pevností i hygienou, protože u části z nich se objevilo vysoké množství bakterií. Ukázalo se, že recyklované utěrky mohou navíc obsahovat nežádoucí chemikálie. Proto je nepoužívejte například na balení svačin. Co nového letos nabízí Pražský Vyšehrad?
2: Hlavní lahůdkou je letos novinka v podobě komentované prohlídky, která nese název Královský Vyšehrad. Díky ní tak máme možnost navštívit i běžně nepřístupné prostory, kterými jsou pozůstatky baziliky svatého Vavřince, románský most anebo suterén prachárny. Prohlídka nám tak připomene význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a také místa spojeného s prvními českými knížaty a krály. Další letošní novinkou je tady a zprovoznění kovárny, kde si můžeme kovářské řemeslo vyzkoušet. I letos nebudou chybět ani večerní prohlídky a také hudební koncerty. Na Vyšehradě to prostě po celou sezónu bude určitě žít. Tak se tu zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Aplikace na čtení QR kódu si do mobilu ani nestahujte. Jsou většinou zbytečné a mohou být i nebezpečné. Řada z nich obsahuje reklamy, sleduje uživatele nebo se po aktualizaci změní v malware. Dnešní telefony s Androidem i iOS umí QR kódy číst přímo přes fotoaparát bez instalace další aplikace. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.
1: Horký letní den. Před bouřkou. A město halí těžkej mrak. Brenda

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na městských plážích Máchova jezera v Doksech na Českolipsku čekají návštěvníky novinky. Budou jimi samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků. Vstupné podraží zvyšuje se po 4 letech. Víc nám řekne ředitel doksských technických služeb, které mají pláže ve správě, Martin Oumert.
2: Návštěvníci pláží dostanou plnohodnotné kajíčky pro svoje děti a případně i pro sebe sami, pokud budou chtít se cvičit, hýbat. Pak poslední jako velká novinka je, že i na hlavní pláži v Doksech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu jako takový dýmovský letoviska. My jsme zakoupili originál řecké deštníky a slunečníky a půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
1: Po premiéře v soutěži Zlín Film Festivalu vstoupí do kin 13. srpna český animovaný film od tvůrců Lichožroutů nazvaný Tajemství křišťálové planety. Pro anglickou verzi získal slavné herce Jeremyho Ironse, Vanessa Redgrave a Michaela Yorka. Rostlinné hormony cytokininy nastolují v listech ponechaných dlouhou dobu ve tmě specifický stav připomínající spánek. Ten zajišťuje zachování fotosyntetického aparátu a rychlý a bezpečný start fotosyntézy po opětovném vystavení světlu. Odhalili to čeští badatelé. Cytokininy jsou hormony, které v rostlinách řídí mnoho důležitých životních procesů. Už desítky let vědci vědí, že mimo jiné oddalují stárnutí neboli senescenci. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No a já koukám, že mnozí z vás jste byli včera nejen v Bratislavě na Iron Maiden, ale také pro změnu v Berlíně na Metallice. No a tak si teď spolu se mnou možná někteří vzpomenete, a proběhlo to i tiskem a i u nás na Beatu, že když u nás v roce 2018 hrála tahle kapela tady v O2 aréně, zařadila v takové uvolněnější části, kdy na pódiu zůstal pouze kytarista Kirk Hammett a v tomto případě i zpívající baskytarista Rob Trujillo. No a takhle spolu ve dvou vystřihli ku všeobecnému veselí toho mládkovského Jožina z Bažina. No, dělali to tak všude, vždy se naučili nějaký místní hit, a tak třeba ve Švédsku hráli Europe, v Německu Škorpíky a jejich hit Rock You Like Hurricane. No a v Polsku, tak tam s nimi celá hala zpívala skladbu Vehikul času, čili Stroj času, skladbu od tamních populárních Zem z roku 1989.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: Víťáci, letos v druhý květnový den tomu bylo 31 let, co po šestiletém boji s těžkou nemocí ve věku pouhých 47 let zemřel slovenský hudebník, kytarista, skladatel, zpěvák, textař, tvůrce filmové hudby, dramaturg, režisér, autor a scénárista Desider Dejo Ursíny. Ano, narodil se 4. října roku 1947 v Bratislavě. Svoji první kytaru dostal jako 11letý a v době svého studia na elektrotechnické průmyslovce v letech 1963 a 64 hrál ve skupinách Fontána a Jolana. Koncem roku 64 se stal členem a lídrem populárních The Beatmen, pro které začal tvořit vlastní skladby výrazně ovlivněné především tvorbou Beatles, to je známá věc. My si ale dáme něco z jeho pozdějšího solového období a vybírám skladbu jménem Nové dieťa.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a já tu mám i dnes očekávané Pudis a musím říct, že tehdejší tuzemská vystoupení právě téhle tak trochu oficiální Big Beatové chloupy.

0: Reportáž Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Deutsche Bahn nabídnou v létě rodinám zpáteční jízdenku kamkoliv po Německu za 100 eur, tedy zhruba 2,5 tisíce korun. Platí pro až 2 dospělé a 4 děti do 15 let, včetně místenek, a bude v prodeji od poloviny června do poloviny září. Nabídka německých drah platí i pro Čechy. Pro příklad, cesta z Hamburku do Garmisch-Partenkirchenu v těchto dnech stojí zhruba 400 eur, tedy 4x tolik než o prázdninách. Horolezci v létě míří hlavně do pískovcových oblastí jako Adršpach, Hruboskalsko či Prachov. Je tam ale problém v okamžiku, kdy je vlhko nebo prší, protože to se tam nesmí lézt. Vyrazit se ale dá například na Ještěd, jak říká Kuba Turek z horydoly.cz.
2: Skalní hřeben, který se nazývá Wirbelsteine, protože tam se lezlo od roku 1890 a Němci to nazývají právě takhle výřivé kameny. My Češi tomu říkáme v posledních třeba 50 letech vališský hřeben, protože z dálky vypadá tento skalní hřeben úplně stejně jako ten nejznámější horolezecký hřeben, který vůbec na planetě existuje. To znamená, že zprava doleva se díváme na Matterhorn, Breithorn, Monte Rosu, Castor Apollux, Liskam a Signal Coupe. Leze se tady na kvarcitu, neboli křemenci, je to velmi pevná skála a budete potřebovat nejspíš vlastní jištění, protože o kousek dál je o něco menší skalní oblast, je to v podstatě jedna velká skalní věž, dánský kámen, tam se leze na sericitu, což je v podstatě taková tvrdá, přeměněná, zvulkanizovaná slída. O kousek dál je další hřeben, jako ještický hřeben, tak je také hřeben Černé studnice. Tam se leze na žule a je tam nějakých 5-6 skal, na které se vyplatí vyrazit. Tam už počítejte, že občas nějaké stabilní jištění bude, ovšem pořád budete potřebovat vlastní dojištění, to znamená nějaké smyčky, nějaké pidience.
1: Google už 16 let nabízí cyklonavigaci jen v části světa a Česko stále vynechává. Mapy Google nemají cyklotrasy ani navigaci na kole nejen u nás, ale ani třeba ve Španělsku. Google přitom má data i technologie, konkurence včetně českých mapy.com ho už dávno předběhla. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic Rock.

10 minut po deváté je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a před chvílí nám dohráli Iron Maiden tak jako včera v Bratislavě, tak pokud jste tam někdo z vás byl a už jste vzhůru, pošlete mi prosím třeba nějaký fotky odtamtud nebo také povídání o tom, jaké to bylo, jak se vám to líbilo, protože já jsem tam nebyl. No a když už tedy mluvíme o tom živém hraní, před chvílí jsem zmínil nějaké ty koncerty východoněmeckých Pudis a tedy show spojené s těmi koncerty. No a jednou z kapel, která odtud, tedy taktéž z tehdejšího NDR, k nám velice často přijížděla koncertovat. A ta její show, spojená třeba i s celou řadou pyrotechnických efektů, bývala neméně výpravná, byli jistí chlapíci jménem Express. Ovšem nutno dodat, že ten důvod byl především ten, že tehdy spojili své síly s tehdejší rockerkou tělem i duší naší Petrou Janů. No a ty koncerty, pokud si vzpomínám, začínaly právě touhle písničkou Exploduj. A tohle je její studiová verze z roku 1980.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No, já tu mám jedno jméno, které nám není v současnosti neznámé, především z takových těch alternativnějších pódiích, a to zní Goran Bregovič. Tenhle balkánský skladatel, producent a mimochodem také sběratel nahrávek World Music je známý především svou filmovou hudbou, no tak vybavte si třeba takovou tu zběsilou balkánskou dechovku ve filmech Emira Kusturici. My ale dobře víme, že i Goran Bregovič byl v minulosti rockerem a udělal je docela pěknou a úspěšnou, takovou jakoby první kariéru s tehdy ještě jugoslávskou kapelou Bijelo Dugme, což znamená tuším bílý knoflík, no a právě od ní tu mám jednu pěknou nahrávku z roku 1974.

0: lépe. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No a máme tu další parádní hard rock přímo z Budapešti, kde v roce 1980 vznikla kapela jménem P-Box, původně dokonce jako Pandora's Box, tedy Pandořina skřínka. No a i tahle kapela v 80. letech párkrát vystoupila i tady u nás. Já osobně jsem ji viděl taktéž, co by před kapelu Iron Maiden na tom slavném koncertě na parkovišti autobusů před budapeštským NEP stadionem v roce 1984 a to mi bylo, když tak správně počítám, 17, no.

0: Bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: No a máme tu jedno z těch Almírů podařených tuzemských Alp. No tu a tam se něco podařilo prosadit a v tomhle případě se jednalo dokonce o dvojalbum mapující jinak tehdejší koncertní projekt jménem Planetarium. Ano, na tomhle koncepčním díle se podíleli takové osobnosti jako Ota Petřina, Josef Kůstka, Jan Obermajer, Eduard Krečmer či Ladislav Kantor. Celé to bylo tehdy v tom roce 1977 zastřešeno jmény Václav Neckář a Baceli. No a následující skladbu, kterou jsem z téhle desky vybral, tu s názvem Hvězdné nebe nad Atlantidou, tak tu složil, co se týče hudby, tedy Václavův bratr Jan, a o text se postaral Zdeněk Rytíř.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák připomene oslavy v zoo.
2: V zoologické ve dvoře Králové nad Labem se slaví. Jsou to osmdesátiny. Přesně rok po skončení druhé světové války tu vzniklo několik klecí a výběhů, které byly osazeny především nenáročnými středoevropskými zvířaty. Byl to spíše zookoutek. Dnes se areál přednostně orientuje na africká zvířata, a to již od konce 60. let s příchodem Josefa Wagnera. Vedle klasické pěší pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také projížďky mezi zvířaty, buď upravenými turistickými autobusy, anebo ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí je také galerie obrazů Zdeňka Buriana, ilustrátora pravěku. Simba a ti druzí nebo volání divočiny byly Wagnerovy knihy, které jsme jako děti doslova hltali. Zahrada neměla vždy pro nápady zelenou, ale Wagnerovi se to podařilo v komplikované době prosadit a dát tomu život a především originalitu. Dnes můžete v safari kempu i bydlet a poslouchat noční život zvířat.
1: Novou stálou výstavu věnovalo pařížské muzeum Musée d'Orsay dílům nalezeným po druhé světové válce v Německu, z nich část byla zabavena nacistickým režimem. Nová expozice mísí díla slavných umělců, jako jsou Auguste Renoir či Edgar Degas s neznámými malíři. Podle agentury AFP je cílem výstavy uchovat památku na toto období. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: 10 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já myslím, že v rámci našeho, řekněme, východoevropského víkendu určitě nemůžeme vynechat nadmíru populární polskou kapelu Lady Punk, i když teda zase až takový punk to není, ale já myslím, že třeba na nějaké ty skutečně navstekané punkáče právě z rebelující Polské lidové republiky možná ještě dojde třeba odpoledne. Nicméně pro tento okamžik to už mám právě od zmíněné v roce 1981 ve Varšavě založené dodnes fungující kapely Lady Punk velkou hitovku jménem Krizisova na Žečona.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No a protože i my jako Československo jsme taktéž do toho zde o tomto víkendu hudebně probíraného východního bloku patřili a je u nás se dělal v rámci možností kvalitní Big Beat, dáme si naše skvělé Abraxas, jejichž třeba já osobně jsem býval velkým fanouškem a právě od nich jsem tu vytáhl z té naší přebohaté přihrádky single z roku 1980, na kterém se kromě skladby Ptáci na B straně objevila i ta s názvem Spoura můgů, což byla tehdy čerstvě novým textem Eduarda Krečmera opatřená skladba Filipo Jakubská noc. No já už jsem ji znal právě takhle.
1: Zbouřily se můgy, nejnovější můgy v roce 2006. Zní jak houslí

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: Transylvania Phoenix, transylvánský Fénix, či zkrátka jenom Fénix, to byla rumunská rocková skupina založená v Temešváru již roku 1962 a proslavila se především v 70. letech, kdy začala svůj klasický rock'n'rollový sound kombinovat a propojovat s tradiční lidovou hudbou. No já myslím, že jsou tam více nebo zřetelné, než zřetelné třeba vlivy Jethroutal a podobně orientovaných kapel. Nechce se až věřit, že Fénix či Phoenix v samotném Rumunsku prodali přes 2 miliony alb.

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: A přes tu naší bíťáckou apku nám napsala Erika, fantastický víkendový program, děkuji, jako Maďarku žijící v Praze mě obzvlášť potěšily písně maďarských kapel, na kterých jsem díky rodičům vyrostla. První koncert, na který jsem konečně sama mohla jet, byl koncert kapely Kartágo. Do dneška si pamatuji, jak celé publikum zpívalo jejich Requiem a měla jsem z toho husí kůži.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: No a myslím, na slunce jasné, že Švýcarsko dnes touží dovršit velkou hokejovou pohádku. Ano, hraje třetí finále mistrovství světa v řadě, tentokrát proti Finsku. Po třetí za sebou se tahle výjimečná generace hráčů probila do finále světového šampionátu, přičemž dvě předchozí účasti skončily porážkou. Teď ale Švýcarsko na domácím turnaji znovu zaútočí na vysněný titul, přičemž doposud v Curychu vyhrálo všech 9 zápasů s celkovým skóre 48-8, a to včetně střetu s Finskem 4-2, které tedy je teď finálovým vyzývatelem. Finále mistrovství světa začíná dnes ve 20:20, no a my samozřejmě spolu s vámi budeme sledovat i ten odpolední boj o bronz, ve kterém se již v 15:30 utkají týmy Kanady a Norska.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. D-test zjistil velké rozdíly v kvalitě běžných kuchyňských papírových útěrek. Liší se savostí, pevností i hygienou, protože u části z nich se objevilo vysoké množství bakterií. Ukázalo se, že recyklované útěrky mohou navíc obsahovat nežádoucí chemikálie. Proto je nepoužívejte například na balení svačin. Co nového letos nabízí Pražský Vyšehrad?
2: Hlavní lahůdkou je letos novinka v podobě komentované prohlídky, která nese název Královský Vyšehrad. Díky ní tak máme možnost navštívit i běžně nepřístupné prostory, kterými jsou pozůstatky baziliky svatého Vavřince, románský most anebo suterén prachárny. Prohlídka nám tak připomene význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a také místa spojeného s prvními českými knížaty a krály. Další letošní novinkou je tady a zprovoznění kovárny, kde si můžeme kovářské řemeslo vyzkoušet. I letos nebudou chybět ani večerní prohlídky a také hudební koncerty. Na Vyšehradě to prostě po celou sezónu bude určitě žít. Tak se tu zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Aplikace na čtení QR kódu si do mobilu ani nestahujte. Jsou většinou zbytečné a mohou být i nebezpečné. Řada z nich obsahuje reklamy, sleduje uživatele nebo se po aktualizaci změní v malware. Dnešní telefony s Androidem i iOS umí QR kódy číst přímo přes fotoaparát bez instalace další aplikace. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: No a máme tu zase nějakou tu dávnou muziku ze Slovenska, v tomto případě ještě o to víc z Československa, a to proto, že na téhle nahrávce, na studiovém albu Pavola Hamela a Mariana Vargy, které v roce 1972 dostalo název Zelená pošta, se kromě baskytaristy Fedora Freša, bubeníka Dušana Hájka, podílel i náš úžasný Radim Hladík a taktéž symfonický orchestr Československého rozhlasu. Z alba Zelená pošta si tak v rámci našeho tematického víkendu dáme skladbu Smutná raná električka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: roku na Rádiu Beat.
1: No ať máme zase změnu, vzpomněl jsem si teď opět na jednu a alespoň doma v Polsku, nebo tedy dokonce ještě v Polské lidové republice, velice populární kapelu, inspirovanou punkovými a novovlnými veličinami, jakými jsou třeba Nina Hagen, Susie and the Banshees nebo Blondie. No a bodejť by ne, když u mikrofonu téhle kapely jménem Manam stála skvělá a před 8 lety bohužel již zesnulá Kora Jackovská. Sám mám doma dokonce 3 LP téhle party, zakoupená ještě v prodejně Polské kultury v Jindřišské ulici v Praze. No a dáme si, myslím, takový docela velký hit jménem Karuzela Maržeň.

tu mám zase něco od nás, a to přímo dnes píseň velice slavnou a známou, tu, která však vznikala ještě v době, kdy skupina Lucie ještě nebyla legendou, ještě před listopadem 89, no její autor Robert Kodym, třeba i tady u mě v pořadu v hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat, vzpomínal, že právě na konci 80. let pracoval jako topič v kotelně v pražském motelu Stop v Motole, ano, v motelu v Motole, jak zpívával Ivan Mládek, no a právě při nočních směnách, kdy přikládal do těch koksových kotlů a díval se do plamenů, ho začaly napadat první motivy a text písně. Sám řekl, že při pohledu do ohně vznikaly první obrazy i slova dotknu se ohně. A právě tenhle původně ještě single z roku 1989 si teď na Beatu společně poslechneme.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a teď už jsem tu z obalu vytáhl desku, kterou jsme se koupili na jednom z našich zájezdů.

Maďarska a vím, že to bylo v roce 1986, kdy jsme byli zrovna s Vlastou Henichem na Škorpících a taky Michaelu Schenkerovi. No a u desky kapely Pokol Gap nás tam zaujal ten pěkně metalový obal a proto jsme si ji zkrátka oba koupili. Ve vlaku cestou zpátky jsme ji pak podrobně tak jako zkoumali a prohlíželi, no a jeden Maďaro-Čechoslovák nám přeložil, že Pokol Gap je prý, jak to říkal tedy on, peklový stroj. No a tenhle, lépe tedy pekelný stroj, jsem pak dokonce viděli párkrát v Maďarsku na život, třeba z 11. září roku 1988 před Metallicou, které předskakovali. No a teď se ho dáme alespoň z toho tehdejšího LPčka a pouštím tu hned první skladbu, a to dokonce i s tím úvodem, čili intrem.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na městských plážích Máchova jezera v Doxech na Českolipsku čekají návštěvníky novinky. Budou jimi samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků. Vstupné podraží zvyšuje se po 4 letech. Víc nám řekne ředitel doxských technických služeb, které mají pláže ve správě, Martin Oumert.
2: Návštěvníci pláží dostanou plnohodnotné hřiště pro svoje děti a případně i pro sebe sami, pokud budou chtít se cvičit, hýbat. Pak poslední jako velká novinka je, že i na hlavní pláži v Toxech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu jako takový ty mořské letoviska. My jsme zakoupili originální řecké deštníky a slunečníky a půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
1: Po premiéře v soutěži Zlín Film Festivalu vstoupí do kin 13. srpna český animovaný film od tvůrců Lichožroutů nazvaný Tajemství křišťálové planety. Pro anglickou verzi získal slavné herce Jeremyho Ironse, Vanessa Redgrave a Michaela Yorka. Rostlinné hormony cytokininy nastolují v listech ponechaných dlouhou dobu ve tmě specifický stav připomínající spánek. Ten zajišťuje zachování fotosyntetického aparátu a rychlý a bezpečný start fotosyntézy po opětovném vystavení světlu. Odhalili to čeští badatelé. Cytokininy jsou hormony, které v rostlinách řídí mnoho důležitých životních procesů. Už desítky let vědci vědí, že mimo jiné oddalují stárnutí neboli senescenci. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ty kapitalisté! A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
2: Jen chvíli po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a my pokračujeme takhle popolední titulem Zvoňte zvonky. Ano, tahle píseň patří k nejkrásnějším a zároveň nejpoetičtějším skladbám slovenského Big Beatu. To dnes má takové zvláštní kouzlo, zní trochu, jak jsem tuhle někde zaslechl jako pohádka, no ale i lehká melancholie. No a není náhoda, že ji mnoho lidí považuje za jednu z nejdůležitějších písní v historii slovenské populární hudby. Skladbu naspíval Pavol Hamel se skupinou Prudy, no ale obrovský podíl na té její atmosféře měl také geniální klávesista a skladatel Marian Varga, autor hudby, přičemž text napsal básník Rudolf Skukálek. Když dnes lidé mluví o takové té zlaté éře slovenské hudby, velmi často se vedle jmén jako Collegium Musicum nebo De Jourcine objevují právě Prudy a Zvoňte zvonky. Pro mnoho fanoušků totiž tahle skladba představuje takový ten okamžik, kdy se československý Big Beat přestal jen inspirovat západem a začal vytvářet vlastní jedinečný hudební jazyk.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: trvaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: No a my se mrkneme, a to dnes tedy poprvé, taktéž do slunného Bulharska, kde již roku 1984 vznikla původně heavy metalová kapela jménem BTR. Tahle parta je dodnes, pokud vím, v Bulharsku velice populární a vzpomínám, že před covidem v roce 2019 vystoupila i tady v Praze na Chmelnici, již tedy v neexistujícím klubu, kam mířili tehdy zástupy zde žijících krajanů. Tenhle soubor jinak absolvovali několik turné ve Spojených státech, Kanadě, Číně, Anglii, Nizozemsku, Německu, Španělsku, Rakousku, zkrátka skoro úplně všude, a taktéž pravidelně doprovázel rockovou legendu Glenna Hughese na některých jeho koncertech ve východní Evropě, no a mají za sebou dlouholetou spolupráci taktéž s bývalým zpěvákem Judas Priest, Timem Riprem Owensem. Předskakovali třeba před takovými kapelami jako Iron Maiden, Europe, Whitesnake či Deep Purple a mnoha další. No a takovouhle muziku dělá tahle parta, nebo dělala.

0: Víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: Já jsem si teď vzpomněl, kdy jsme tu měli právě takto podobně zaměřený víkend posledně, tedy v loni. Pouštěl jsem tu ukázku z maďarského nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar v podání Juli Vikidál a volal mi hned na to býťák Martin, že tohohle legendárního a dnes již 8 až 70 letého, jestli správně počítám, rockera, měl možnost vidět a slyšet naživo právě tehdy, tedy asi v loni, v Maďarsku a hned mi také poslal společnost fotku s ním, tak Ďula je tu samozřejmě už tedy pěkně prošedivělý vzhledem k věku, ale Martin mi říkal, že mu to prý zpívalo stále dobře, no a my si ho teď ale poslechneme, jak mu to zpívalo za mladá, když byl na vrcholu společně s kapelou Dynamit. Jejich diskografie mimochodem bezesporu stále stojí za naši pozornost.

Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

Modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí a nečtou, že válka je vůl, zpívaly brněnské synkopy už v roce 1968. Vždycky, když na tuhle slavnou tady přijde řeč, zahrnete mě nějakými těmi mailíky, anebo i někteří voláte, jakže to tehdy bylo s tím názvem písmem a že to vůbec nešlo o válku jako takovou, ale válka bylo čísi příjmení. Pokud to víte, jak to bylo doopravdy, neváhejte a dejte vědět. V každém případě tahle píseň tu teď nezazní, tak jak ji znáte původně, třeba je z vysílání tady beatu, ale dáme si tu o poznání tvrdší, novější, tak jak ji synkopy vydali na singlu v roce 1982.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Deutsche Bahn nabídnou v létě rodinám zpáteční jízdenku kamkoliv po Německu za 100 eur, tedy zhruba 2,5 tisíce korun. Platí pro až 2 dospělé a 4 děti do 15 let, včetně místenek, a bude v prodeji od poloviny června do poloviny září. Nabídka německých drah platí i pro Čechy. Pro příklad, cesta z Hamburku do Garmisch-Partenkirchenu v těchto dnech stojí zhruba 400 eur, tedy 4x tolik než o prázdninách. Horolezci v létě míří hlavně do pískovcových oblastí jako Adršpach, Hruboskalsko či Prachov. Je tam ale problém v okamžiku, kdy je vlhko nebo prší, protože to se tam nesmí lézt. Vyrazit se ale dá například na Ještěd, jak říká Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Skalní hřeben, který se nazývá Wirbelsteine, protože tam se lezlo od roku 1890 a Němci to nazývají právě takhle výřivé kameny. My Češi tomu říkáme v posledních třeba 50 letech Vališský hřeben, protože z dálky vypadá tento skalní hřeben úplně stejně jako ten nejznámější horolezecký hřeben, který vůbec na planetě existuje. To znamená, že zprava doleva se díváme na Matterhorn, Breithorn, Monte Rosu, Castor Apollux, Liskam a Signal Coupe. Leze se tady na kvarcitu, neboli křemenci, je to velmi pevná skála a budete potřebovat nejspíš vlastní jištění, protože o kousek dál je o něco menší skalní oblast, je to v podstatě jedna velká skalní věž, dánský kámen, tam se leze na sericitu, což je v podstatě taková tvrdá, přeměněná, zvulkanizovaná slída. O kousek dál je další hřeben, jako ještický hřeben, tak je také hřeben Černé studnice. Tam se leze na žule a je tam nějakých 5-6 skal, na které se vyplatí vyrazit. Tam už počítejte, že občas nějaké stabilní jištění bude, ovšem pořád budete potřebovat vlastní dojištění, to znamená nějaké smyčky, nějaké pěněnce.
1: Google už 16 let nabízí cyklonavigaci jen v části světa a Česko stále vynechává. Mapy Google nemají cyklotrasy ani navigaci na kole nejen u nás, ale ani třeba ve Španělsku. Google přitom má data i technologie, konkurence včetně českých mapy.com ho už dávno předběhla. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic Rock.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: 6 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já jsem vám slíbil, že se v rámci našeho víkendu s muzikou východního bloku podíváme i mimo Evropu a mnozí se ptáte, jestli pak se hrála nějaká ta rocková muzika na Kubě za Fidela. A já musím říct, že odpověď tu není až tak jednoznačná, kdy nějaký čas tam byl rock and roll jako pokleslá imperialistická hudba dokonce zakázaný, ale už v roce 1982 ve městě Camagüey vznikla kapela jménem Grupo Rudas, stala se nesmírně populární, no a muziku tak tu dělala zkrátka tak nějak takovouhle asi tak, no.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No a jestli už jste dojedli a vytrávili, tak myslím, že přišel čas na trošku té odpolední nedělní erotiky. Ano, právě tak se totiž jmenuje album maďarských Piramiš z roku 1981. No a pokud ho vlastníte nebo znáte, víte, že na něm právě taková lehce erotická perokresba a ty písně jsou pospojovány a protkány také různými vzdechy a také milostnými dialogy, které jsou v té maďarštině prostě úžasné, alespoň mini kousíček tam na začátku nechám, jo?
3: Mikor takori to taluto, Jaro? Egyáltalán nem vagy hajlandó magaddal törődni? Velem se törődsz, nem hívtál fel telefonon. Hajszor könyörögjek, mondd, hogy hajszor könyörögjek, hajszor mondjam még, hajszor könyörögjek, és nyerj, hogy a pofámban

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: Mowgli, ano, na první pohled název téhle vám jistě dobře známé písně odkazuje na slavnou postavu z knihy Džunglí Rudyarda Kiplinga, jenže podobně jako mnoho tehdejších textů nejde o jednoduché převyprávění toho příběhu z džungle, ale text básníka Pavla Kopty využívá tu postavu Mowgliho spíš jako takový symbol člověka, který stojí mezi dvěma světy, hledá vlastní identitu a snaží se najít si to své místo. Právě takové vícevrstvé metafory byly pro ty Koptovy texty typické, no a tahle skladba natolik vystihovala atmosféru celé desky, že se stala i jejím titulním trackem. Album bylo nahráno v říjnu roku 1977 ve studiích Supraphonu v Pražských Dejvicích, aby se pak na pultech prodejen s gramodeskami objevilo v roce následujícím. Mowgli.

0: východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a dalším očekávaným jménem našeho víkendu je Česlav Němen a vy si jistě vzpomenete, že to byl velmi originální, svérázný polský zpěvák, písničkář a rockový soulový bard, hráč na elektronické klávesové nástroje, zvukový mák a hudební experimentátor, velká osobnost soudobé světové hudby druhé poloviny 20. století, nekonformní umělec světového stylu a obecně se má za to, že zpíval převážně ve svém rodném jazyce, tedy v polštině. Ovšem, já jsem si vzpomněl na podle mne vynikající album Mörner Rhapsody, nahrané v roce 1974, ale v New Yorku. No a na téhle nahrávce Česlavu Němenovi sekundovali samí vynikající světoví muzikanti, mezi nimiž nechyběl ani náš Jan Hamr, žijící právě tam. A následující ukázka z téhle velké nádhery už ale bude posledním kouskem, který vám tady na beatu nabídnu já, Jirka Rogl. Užijte si odpoledne s právě dorazivším Danem Kohoutem a já se na vás budu těšit zase příště.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák připomene oslavy v zoo.
2: V zoologické ve dvoře Králové nad Labem se slaví. Jsou to osmdesátiny. Přesně rok po skončení druhé světové války tu vzniklo několik klecí a výběhů, které byly osazeny především nenáročnými středoevropskými zvířaty. Byl to spíše zookoutek. Dnes se areál přednostně orientuje na africká zvířata, a to již od konce 60. let s příchodem Josefa Wagnera. Vedle klasické pěší pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také projížďky mezi zvířaty, buď upravenými turistickými autobusy, anebo ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí je také galerie obrazů Zdeňka Buriana, ilustrátora pravěku. Simba a ti druzí nebo volání divočiny byly Wagnerovy knihy, které jsme jako děti doslova hltali. Zahrada neměla vždy pro nápady zelenou, ale Wagnerovi se to podařilo v komplikované době prosadit a dát tomu život a především originalitu. Dnes můžete v safari kempu i bydlet a poslouchat noční život zvířat.
1: Novou stálou výstavu věnovalo pařížské muzeum Musée d'Orsay dílům nalezeným po druhé světové válce v Německu, z nich část byla zabavena nacistickým režimem. Nová expozice mísí díla slavných umělců, jako jsou Auguste Renoir či Edgar Degas s neznámými malíři. Podle agentury AFP je cílem výstavy uchovat památku na toto období. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Já vás zdravím v nedělním odpoledním vysílání Rádia Beat. Dan Kohout od mikrofonu se tady hlásí, prosím pěkně. No a budeme si hrát další skvělý pecky kapel bývalého východního bloku. No a rovnou to odpoledne začneme kapelou, kterou mám hrozně rád. Včera jsem o ní docela dlouho mluvil, SBB nebo SBB, chcete-li, tedy polská kapela Josef Skřek, taková ústřední postava této party. SBB byla původně kapela doprovodná Česlava Němena, toho jsme slyšeli, to pouštěl ještě Jirka před chvílí, tak potom se rozloučili, protože Skřek se zkrátka vydal vlastní cestou, protože byl podobný tvůrčí duch jako Česlav Němen, takže Česlav Němen pak pokračoval sám a SBB se osamostatnili. Včera jsem říkal, že jsem je viděl živě, měl jsem to štěstí za bolševika, úžasný koncert a koncertují dodnes. Tak je můžete občas vidět i tady v našich českých krajích. Já vám pustím písničku z roku 1977. Je to píseň pro takovej nedělní poobědní relax, jo? Klidná, krásná, zádumčivá, no prostě dát si nohy sám s nohami na stole, jak zpíval, že jo? Petr Rať, tak si dát nohy na stůl a vychutnat si to, uvolnit se, uklidnit se. To je moje prostě doporučení.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a choďme k bratom, jak říkají Slováci, možná to říkám blbě, ale myslím, že jsem se trefil. Zkrátka na Slovensko ke kapele, která vznikla v roce 1973. Zaměřená na jazz rock, kapela Fermata. Navzdory různým personálním změnám funguje dodnes. Fermata vydala celkem 11 studiových a jedno koncertní album. Původní název Fermata byl změněn do současné podoby v roce 1991. Tady ne Fermata s dlouhým A, ale Fermata pouze. V současné sestavě hraje František Griglák, výborný kytarista, velice známý to jméno, vidíte. A původní členové, zase bylo jich mraky, ale takový ten nejznámější, Fedor Frešo na basovou kytaru, taky spolupracoval s Radimem Hladíkem a s Jaroslavem Hudkou na těch folklorních deskách, že jo, Vandrovali Hudci a ještě jedna, to si teď. A Stůj břízo zelená, vidíte, paměť zatím slouží. Potom ještě musím zmínit další jméno výborného slovenského muzikanta Laco Lučenič. Byl taky v kapele Fermata. Teď už Fermata. Pustíme si skladbu z roku 1976. Poslední jarmok v Radvaní.

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: Přátelé, hlásím, že Prahu přejíždí bouřka, prší opravdu hustě. Dokonce tak, že ani můj kolega Jirka Rogl nemůže domů a musí si dávat další kafe, protože by, než by přeběhl někam na stanici čehosi, autobusu nebo tramvaje, tak by byl durch. Prosím vás, napište mi, protože všichni očekávají déšť, zvlášť zahradkáři, všichni, co mají prostě zahrady, zemědělci třeba, býťáci zemědělci, naši drazí, že jo, očekávají déšť, tak mě napište SMS-kou třeba nebo mailem, spíš tou SMS-kou, pokud cestujete, kde ještě prší a jak prší, aby jsme si udělali takovou meteorologickou mapu. Ano, tolik k tomuto a jdeme k muzice. Metropol byla rumunská hardrocková kapela, která byla založena v roce 1968 v Oradeji. Myslím, že jsem v tomhle městě jednou snad byl. No a rozpadla se na konci roku 1994. Byli to takoví propagátoři hardrockové muziky a nechali se inspirovat kapelami z konce 60. let, jako třeba Iron Butterfly nebo Vanilla Fudge, později taky Deep Purple. No a tahle kapela, tedy kapela Metropol, zaujímá stále ještě, ačkoliv už neexistuje, velice významné místo v historii rockové muziky v Rumunsku, jako u nás třeba, já nevím, ty Flamengo, že jo? Jo, něco takového podobného. V Rumunsku bylo víc takovýchhle kapel, který můžeme srovnat s kapelou Metropol, třeba Phoenix, Rusus in Negru anebo Sphinx. Ale v mnoha ohledech Metropol tyhle party ještě překonává svojí kvalitou a svojí nápaditostí. Já vám pustím skladbu z roku 1987 od kapely Metropol a ta se jmenuje Dinou Impreuna.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku.
1: Tak teď dešťový zpravodajství od vás, přátelé. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát k narozeninám někdy, no tak já nějakou písničku určitě budu věnovat. Josef Zapletal, tak někdy odpadne, si přeje písničku na přání, něco tady zkusím, třeba Omegu za chvíli. Ale dál se ptá, chci se zeptat, jak to funguje, mám pak třeba ten déšť zavolat, nebo stačí se takto přes e-mail domluvit a napsat zkaz? Ne, tak to nebyl déšť, ale zřejmě se to vztahuje k tomu přání. Ne, volat si nebudeme, já zahraju písničku, ale teď už fakt déšť. Pardon, tady jsem to trošku přehlédl, o čem to je ta zpráva, ale teď už půjdeme k věci, tedy k tomu dešti. Mariánský Lázně, aktuálně tady je odkaz, potom je další zpráva. Tak před chvílí tu v Pokraticích u Litoměřic strašně pršelo. Všech 84 kapek, které jsem za 10 minut počítání schytal, bylo v takové velikosti, jako když se ucmrdne komár. Tak uvidíme, třeba nás to ještě překvapí, kdyby to šlo sem poslat aspoň hejno brabčáku, když už ne pořádný déšť. Tak vypadá to, že na severu kolem Litoměřic moc neprší, tedy aspoň zatím, protože my jedeme na sever dneska večer na barák, tak tam jsem si myslel, že to zalej zahrádku, ono prdlajs. Tak a tady ještě jeden vzkaz, západní Čechy, a v Plzni ani kapka, tráva už je žlutá, tak vidíte, tak to se přehnalo přes Prahu a ještě v mnohých dalších místech možná, když tak napište. A ještě jeden dotaz k hudbě. Ahoj, nevíš náhodou, kolik mohlo být hráčům kapely Fermata let v tom roce 1976? Taková technika je prostě bomba, Mirek napsal, nebo se ptá. Mirku, tak třeba Fedorovi Freshovi bylo kolem 30, jo, v 76. Takže to byli už vlastně i vyspělí hráči, ale oni byli

výteční už od mladých let, prostě to byla skvadra vynikajících muzikantů, tedy teď mluvím o kapele Fermata, kterou jsme si hráli, jazzroková kapela, připomínám. Fedor Frešo, toho taky už samozřejmě zdravíme do rokového nebe. Fedor zemřel v roce 2018 ve věku 71 let, takže máváme. A teď už, jak jsem slíbil, k těm narozeninám písničku můžu klidně věnovat tomu, kdo psal, a pustím kapelu Omega, o ní jsem mluvil samozřejmě. Omega, velice známá, populární maďarská kapela. My nejvíc hrajeme rozhodně skladbu Djondil Hajulán, ale tu teď hrát fakt nebudu, budem si pouštět zase něco jiného od nich. Taková trošku hybnější skladba z roku 1977 a Kenny Wille Aumann.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. D-test zjistil velké rozdíly v kvalitě běžných kuchyňských papírových utěrek. Liší se savostí, pevností i hygienou, protože u části z nich se objevilo vysoké množství bakterií. Ukázalo se, že recyklované utěrky mohou navíc obsahovat nežádoucí chemikálie. Proto je nepoužívejte například na balení svačin. Co nového letos nabízí Pražský Vyšehrad?
2: Hlavní lahůdkou je letos novinka v podobě komentované prohlídky, která nese název Královský Vyšehrad. Díky ní tak máme možnost navštívit i běžně nepřístupné prostory, kterými jsou pozůstatky baziliky svatého Vavřince, románský most anebo suterén prachárny. Prohlídka nám tak připomene význam Vyšehradu jako jednoho z center české státnosti a také místa spojeného s prvními českými knížaty a krály. Další letošní novinkou je tady a zprovoznění kovárny, kde si můžeme kovářské řemeslo vyzkoušet. I letos nebudou chybět ani večerní prohlídky a také hudební koncerty. Na Vyšehradě to prostě po celou sezónu bude určitě žít. Tak se tu zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Aplikace na čtení QR kódu si do mobilu ani nestahujte. Jsou většinou zbytečné a mohou být i nebezpečné. Řada z nich obsahuje reklamy, sleduje uživatele nebo se po aktualizaci změní v malware. Dnešní telefony s Androidem i iOS umí QR kódy číst přímo přes fotoaparát bez instalace další aplikace. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

way to heaven. Projdeme se společně po hudební mapě východní Evropy tak, jak vypadala v normalizačních letech i

0: východního bloku na Rádiu Beat.
1: 15:17 téměř posloucháte Rádio Beat. Hrajeme si muziku z východního bloku, tedy muziku, která byla v území, kde to Big Beat měl poměrně těžký, ale přesto se prosadil. A pojďme do Česka, respektive Československa. Dá se říct, že naším takovým Elvisem Preslim, teď myslím, co se týče rock'n'rollu, vůbec čistý rock'n'rollový muziky, tak byl rozhodně Mickey Volek. Ten přišel opravdu, jak to znovu to zopakuju, s takovým čistým rock'n'rollem a lidi v Lucerně šíleli, když hrál. Nespoutaný chlapík, který opravdu ten rock'n'roll cítil. Nespoutaný a neovladatelný, musím říct. Tedy aspoň, co víme z dokumentu a ze slov pamětníků, kteří s ním třeba i hráli. Rock'n'roll je jen jeden, to je skladba z roku 1985. Rock'n'rollová československá legenda Mickey Volek.

ladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: česky nepřišly jen ze západu. Víkend východního bloku na Beatu.
1: Rychlý dešťový zpravodajství. My Beatáci se vždycky dokážeme výborně pomoct, protože to mám z různých stran. Tak rychle na to. Ahoj Dané, Tábor, bouřka leje, díky. Další. Ahoj Dané, tady Dan z Říčan. Krásně tu prší, jsem tam blesk, mám přímý výhled na Prahu až na prosek. Praha není kvůli dešti vidět. Doutníček, Rumíček a být krásný den. Tak s tím bych naprosto souhlasil. Tady s tímto pohledem. Ahoj Neratovice, Koryčany, doufám, že to čtu správně, prší, fest a vítr 8 metrů za sekundu. Jarda napsal, tady to máme i s větrem, no díky moc, tak vidíte, střední Čechy jsou zatím zadeštěné. Tak a teď už zpátky k muzice, kapela, která byla velmi populární, jak ve východním Německu, tak v západním Německu, tak i v celém východním bloku. V Československu rozhodně měl jsem asi 2 nebo 3 LPčka od nich. V německé kultuře jsem sehnal. Jenom takový ty covery rock'n'rollu, to bylo zpívané anglicky. Nevím, jak se ta deska jmenovala, ale pamatujete si na ní. Ta tady byla taky právě k dostání. A potom tu jednu nebo dvě v němčině. V každém případě jde o kapelu, no jasně, všichni ví, Pudis. Německá kapela, která vznikla v Oranienburgu, bývalý NDR v roce 1969. Včera jsem o tom mluvil. Jak jsem říkal, byla populární především ve východním Německu, ale byla jedna z prvních, kterým bylo dovoleno koncertovat i v západním Německu a tam se rychle taktéž proslavili. No a jedná se o, to musím říct ještě jednou, jedná se o jednu z nejúspěšnějších rockových kapel zpívajících německy. Pak to dokázali Rammstein ještě, že jo? To jsem taky, myslím, včera poznamenal. Jak vznikl ten název Pudis? Já jsem vždycky přemýšlel, co to znamená Pudis. Pudis, no. Jo? A tady je vysvětlení. Pudis, tedy ta kapela, vznikla ze skupiny Udo Wendel Combo, která vznikla v roce 1965. Když kytarista a zpěvák Wendel skupinu opustil, bylo potřeba vymyslet nový název. No a jméno nové kapely bylo vytvořeno z počátečních písmen 4 členů. Peter Mayer, tedy P, Udo Jakob, tedy U, Harry Eske, tedy H, a Dieter Hertramp, tedy D. Takže Pud. Máme Pud. Jak pak ještě bylo dodány dvě písmena Y a S, to nevím. Ale prostě takhle vznikl název kapely. Pudis. Pudis Jedelkuch Lotte.
2: Achtung, die Fußgänger bleiben Sie nun wieder auf dem Gehweg zurück.

Classic Rock.

0: Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Tehdy ve východním bloku v Československu existovalo spoustu skvělých kapel, nebo spousta skvělých kapel, jak v Česku, tak i na Slovensku. Už jsme o tom dneska, nebo respektive o tomto víkendu hodně mluvili, nemá cenu je všechny vyjmenovávat, ať to byl underground, ať to byla nová vlna, pankáči, ať to byla vlastně i oficiální rocková scéna, kam patřili tak trošku olympici, ano, i když ty měli taky určitou dobu nějaký problémy s bolševikem, možná pražský výběr, který z té nový vlny přešel, ale pak měl zaracha, co si budeme povídat, Vláďa Mišík, ten hrál, ale taky dostal zaracha, tak nevím, kam mám Vladimíra Mišíka zařadit, jestli do toho čela těch rokových průbojníků, nebo jestli do undergroundu, ale to ne to sporný čas, jak v různých obdobích, asi takhle, jo. Ale kdo byl velmi populární z těch rockerů, teď mě napadli dva lidi, přátelé, Václav Neckář s Bacilama, Planetárium, tomu, kdo nás má rád, to byly nádherný desky. Ale Václav Neckář taky měl problémy. Já se měl tu čest se s ním znát a s jeho bráchou, tedy s Honzou Neckářem. A ten mi vyprávěl o těch dobách, jak to nebylo fakt lehký. Zajímavý věci. No, tak právě Planetárium, nebo tomu, kdo nás má rád, nebo Podej mi ruku a projdem Václavák, ještě to bylo taky nádherný album. A už to byl takový ten přelom z toho big beatu do popu a obráceně. No a pak ta druhá osobnost, no Jirka Schellinger. Samozřejmě, Jirka Schellinger měl čistě rockový věci, ale měl i popový věci. Vůbec nic proti tomu, ty popový byly zábavný, srandovní. Já to říkám kvůli tomu, že Jirku Schellingera znalo široký posluchačstvo, rozprostřený jak věkově, ano, tak i v kusově, nebo jak to říct, ano. To znamená lidi, kteří poslouchali, měli rádi pop, ale prostřednictvím Jirky Schellingera se dostali i k té rockové muzice. To teda byla obrovská zásluha. Já to říkám takhle široce, protože tak to zkrátka bylo. Jirka Schellinger byl jeden z těch, který nás provázel v těch temných dobách svou skvělou muzikou. Teď jsem to, myslím, řekl tak, jak jsem chtěl. Metro Dobrý den, rok 1975, tak se jmenuje tedy ta písnička Metro Dobrý den. No, v 70. letech jsme měli už i metro, ano, ano. No, tam, když se otvíral, si pamatuju ten dokument, jak tam nastoupili ti papaláši, že jo, ti bolševici, soudruzi zkrátka, to tam ovšem nesměli jet s nima normální lidi, tak si to jako projeli a to bylo poprvé a naposled, kdy si to soudruzi projeli, protože pak už jezdili jenom v 603 a potažmo v 613, ano, ale pro národ pražský metro bylo opravdu zhurydaný. Já mám metro rád, i když nerad jezdím dětskou. To jenom říkal na rovinu, abych tady nekecal zas tak dále, ale zas takhle, ale musím říct, že to metro je fakt výborný, protože jste všude strašně rychle. Já jsem línej, prostě já jedu autem vždycky a je to ptákovina, prostě nejlepší jezdit metrem. A pražský metro, já mám, přátelé, pražský metro rád, protože je rychlý, spolehlivý a je i hezký ty stanice. Prostě takhle já to mám a můžete mít třeba jiný názor, ale já ho mám tenhle. Metro Dobrý den, proto prostřednictvím i Jirky Schellingera říkám našemu pražskému metru Metro Dobrý den.

0: komunisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
2: Ano, přátelé, pánbů požehnej Big Beatu. Lokomotiv GT, nebo Lokomotiv GT, chcete-li. To byla maďarská superskupina, která vznikla v roce 1971. Vznikla v Budapešti a zakladající členové byli známí muzikanti, proto superskupina. Gábor Preser, skladatel, klávesák, zpěvák, bývalý člen kapely Omega. Bubeník Josef Laux, baskytarista. Károly Frenzreis, bývalý člen skupiny Metro a kytarista Tamáš Bárta. Přišel ze skupiny Hungária. Žena Josefa Lauxe, Anna Ademis, byla neoficiálním pátým členem kapely Lokomotiv GT. Velmi často spolupracovala s Presserem na tvorbě nových písniček. Toliko ke kapele Lokomotiv GT. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje Mille Wellen. Je to taková veselá skladba, výtečná prostě. Rok 1978, jenom abych upřesnil, kde byla vydána. No a dovolte, abych tuhle tu písničku od kapele Lokomotiv GT nebo Lokomotiv GT poslal svojí výborný kamarádce Mirce, která svoji maminku veze teď z toho, z Nejtku do Prahy. Jo, ne, že by maminka byla nějaká nemohoucí, že do nemocnice. Ne, to ne. Ono je to tak, přátelé, že oni holky jdou kalit do Prahy. O tom to je. Tak Mirko a paň mámo, Mille Wellen, Lokomotiv GT, 1978.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ano, mistrovství světa v ledním hokeji je na svém chvostu konci, vrcholí poslední zápasy, tedy finále B, večer pak finále A. Jenom zrekapituluju, toto mistrovství je plný překvapení. V semifinále Švýcaři porazili Norsko, to se dalo čekat, Švýcaři jsou rozjetí a porazili Norsko opravdu přesvědčivě 6-0. No a Finové porazili Kanadu v tom druhém semifinále 4-2. Co to znamená? Že teď je právě v těchto chvílích končí první třetina v finále B, tedy Kanada proti Norsku. A představte si, že téměř na konci první třetiny Norové vedou nad Kanadou 1-0. Večer potom tedy samozřejmě velké finále Švýcarsko, Finsko, to bude masakr, to se ještě budem divit. Koho zajímá hokej, tak si to nenechá ujít, protože to bude určitě nádherný zápas. Tolik z hokeje, tolik z mistrovství světa ve Švýcarsku 2026.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
4: Radio Beat.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u Guláše přeje Pepa Lábus. Na městských plážích Máchova jezera v Doxech na Českolipsku čekají návštěvníky novinky. Budou jimi samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků. Vstupné podraží zvyšuje se po 4 letech. Víc nám řekne ředitel doxských technických služeb, které mají pláže ve správě, Martin Oumert.
2: Návštěvníci pláží dostanou plnohodnou tajdiští pro svoje děti a případně i pro sebe sami, pokud budou chtít se cvičit, hýbat. Pak poslední jako dátky velká novinka je, že i na hlavní pláži v Toxech technické služby připravují velkou půjčovnu lehátek a slunečníků ve stylu jako takový dýmovský letoviska. My jsme zakoupili originální řecké deštníky a slunečníky a půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na pláži, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
1: Po premiéře v soutěži Zlín Film Festivalu vstoupí do kin 13. srpna český animovaný film od tvůrců Lichožroutů nazvaný Tajemství křišťálové planety. Pro anglickou verzi získal slavné herce Jeremyho Ironse, Vanessa Redgrave a Michaela Yorka. Rostlinné hormony cytokininy nastolují v listech ponechaných dlouhou dobu ve tmě specifický stav připomínající spánek. Ten zajišťuje zachování fotosyntetického aparátu a rychlý a bezpečný start fotosyntézy po opětovném vystavení světlu. Odhalili to čeští badatelé. Cytokininy jsou hormony, které v rostlinách řídí mnoho důležitých životních procesů. Už desítky let vědci vědí, že mimo jiné oddalují stárnutí neboli senescenci. To je z Guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Trvaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku.
1: Je 16 hodin 11 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kout a jedna lahůdka pro vás, kapela, kterou mnozí z vás možná nebudou znát. To neříkám, protože já ji taky neznám, jo? Ale myslím si, že tahle kapela tak populární u nás nebyla, aby jsme ji vystopovali. I když věřím, že mezi vámi jsou tací, kteří určitě ano. V každém případě jde o albánskou kapelu nebo albánsko-kosovskou, bych to ještě takhle charakterizoval, Gjurmet. Vznikla v Prištině v roce 1980 a byla to New Wave kapela, která byla jedna z prvních v tomhletom regionu, která hrála novou vlnu. Jak jsem řekl, kapela je pozoruhodná jako jedna z prvních albánských rockových kapel, založených kosovskými Albánci a první New Wave kapelou ze samostatné autonomní oblasti Kosovo. Tak, teď jsem to upřesnil. Tolik Gjurmet. Píše se, že byla, ano. Oni se rozpadli v roce 1986, tedy fungovali pouhých 6 let. I to je dost tak divoký oblasti, jako je Kosovo. Co si budeme povídat? Skladba se jmenuje, teď první slovo je hero, tedy hero bych to četl, jo, ale nevím, jestli to není třeba albánský slovo, tak já to přečtu tak, jak to cítím. Hero i Kuiteti Palum 1985, kapela Gjurmet.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a do východní Evropy patřilo bohužel i Československo, takže se vracíme teď domů. No a budeme se povídat, nebo nebudeme si povídat, jenom stručně řeknu a budu informovat o kapele, která patřila k předním představitelům nový vlny tady v Československu. Ta kapela se jmenovala Jižní pol. Vznikla v říjnu 1981 v Praze, ale pozor, pod názvem Letadlo. Ano, a právě Letadlo patřilo k jedním, k mnoha, nebo mnoha a ne, nebo má, takhle jak přijde, patřilo ke kapelám, který představovali v té době novou vlnu zkrátka. No, vedli si chlapci velice dobře, dokonce se dostali i se svým klipem do československé televize, myslím, že to byl videoklip k písni Ryba. Jenže v roce 1983 vyšel text, ideologický, bolševický text, všichni pamětníci ví, o čem mluvím, nová vlna se starým obsahem, v němž bylo Letadlo uvedeno jako odstrašující příklad společensky podvratných tendencí v populární hudbě. Budu citovat z toho článku. Jednotvárné opakující se melodie, pokud se tak dá mnoha decibelový zvuk vůbec nazvat, doprovázející texty, za jejichž autory by bylo možné považovat spíše chovance psychiatrických léčeben, než lidi, kteří se vydávají za umělce. Konec citátu. No tak bolševik samozřejmě takhle tepal. Nebudu to nějak komentovat. Každému je to jasný. No a v této nastolené atmosféře nemohlo Letadlo dál vystupovat. Dostalo prostě zákaz a zkrátka se přejmenovalo jako se Jasná páka přejmenovala na Hudba Praha, tak Letadlo se přejmenovalo na Jižní pol. Tak tolik z této doby. Střípek, který určitě stačí k vybavení si neblahých bolševických dob. Letadlo, Sněhová královna. A poslouchejte tu písničku, co proti tomu ten bolševik mohl mít. Já to prostě nechápu.

střípky z mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Tak přátelé, hraje se utkání o bronzové medaile. Hraje Kanada s Norskem, kteří prohráli své semifinále, proto hrajou o třetí místo. No a v polovině druhé třetiny vede Norsko nad Kanadou 1-0. A teď už zase k muzice, a to do Polska poběžíme. Kult, rocková kapela, která vznikla v Polsku v roce 1982. Ten rok 1982 o něčem svědčí. Ano, byl to takový ten postpunk, návrat k punku. Ale kapela Kult, která funguje až do současných dnů, taky se přiblížila k nové vlně a jazzové prvky v muzice jim nebyly cizí. Tady je skladba Krv Boga, rok 1987, kapela Kult.

to, já nechci říkat mladík, no, ale on je docela mladý, on se narodil v roce 1959, tak je ještě dneska v tom nejlepším věku, tak na základce bral hodiny klavíru, to máme společný, ale ta hra ho příliš tedy na to piano moc nebrala. V každém případě, když se dostal na Gimple, hrával v různých studentských kapelách. V roce 1981 společně s kytaristou Andrejem Šabanem spolu založili kapelu, hardrockovou kapelu Demikat, se kterou vystupoval 2 roky, tedy Marian Grexa. Po jejich, nebo při jejich rozlučkovém koncertu, tahle ta kapela, která nevydala žádný oficiální album, pouze jeden single, Puberta Blues a Královstvo krivých zrkadiel, tak tahle ta kapela při tom rozlučkovém koncertu vyprodala Bratislavský park kultury a oddechu. No, vidíte, jaký to za bolševika byly paradoxy. Přitom nevydala žádnou desku. Přišla na ně tisíce lidí. No a v roce 1983 se kapela Demikat rozpadla. Grexa pak zakončil studium na právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a dostal příležitost zpívat se skupinou Modus Janka Lehockého. Pojďme si pustit skladbu, která se jmenuje Zlý deň. Marian Grexa a Demikat.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Deutsche Bahn nabídnou v létě rodinám zpáteční jízdenku kamkoliv po Německu za 100 eur, tedy zhruba 2,5 tisíce korun. Platí pro až 2 dospělé a 4 děti do 15 let, včetně místenek, a bude v prodeji od poloviny června do poloviny září. Nabídka německých drah platí i pro Čechy. Pro příklad, cesta z Hamburku do Garmisch-Partenkirchenu v těchto dnech stojí zhruba 400 eur, tedy 4x tolik než o prázdninách. Horolezci v létě míří hlavně do pískovcových oblastí jako Adršpach, Hruboskalsko či Prachov. Je tam ale problém v okamžiku, kdy je vlhko nebo prší, protože to se tam nesmí lézt. Vyrazit se ale dá například naještět, jak říká Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Skalní hřeben, který se nazývá Wirbelsteine, protože tam se lezlo od roku 1890 a Němci to nazývají právě takhle výřivé kameny. My Češi tomu říkáme v posledních třeba 50 letech vališský hřeben, protože z dálky vypadá tento skalní hřeben úplně stejně jako ten nejznámější horolezecký hřeben, který vůbec na planetě existuje. To znamená, že zprava doleva se díváme na Matterhorn, Breithorn, Monte Rosu, Castor a Pollux, Liskam a Signal Coupe. Leze se tady na kvarcitu neboli křemenci, je to velmi pevná skála a budete potřebovat nejspíš vlastní jištění, protože o kousek dál je o něco menší skalní oblast, je to v podstatě jedna velká skalní věž, dánský kámen, tam se leze na sericitu, což je v podstatě taková tvrdá, přeměněná, zvulkanizovaná slída. O kousek dál je další hřeben, jako ještický hřeben, tak je také hřeben Černé studnice. Tam se leze na žule a je tam nějakých 5-6 skal, na které se vyplatí vyrazit. Tam už počítejte, že občas nějaké stabilní jištění bude, ovšem pořád budete potřebovat vlastní dojištění, to znamená nějaké smyčky, nějaké pěněnce.
1: Google už 16 let nabízí cyklonavigaci jen v části světa a Česko stále vynechává. Mapy Google nemají cyklotrasy ani navigaci na kole nejen u nás, ale ani třeba ve Španělsku. Google přitom má data i technologie, konkurence včetně českých mapy.com ho už dávno předběhla. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic rock.

0: tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je z toho státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No, připadá mi to, že tenhle víkend máme takovej mejdan společně s kapelami bývalého východního bloku, tedy s Poláky, Maďary, z bývalou Jugoslávii, že jo? Slováky, východními Němci. Pamatujete si na ty doby, když se v Maďarsku se to občas dalo, když se to sešlo, že v Maďarsku hráli nějaký kapely nejen tedy z východního bloku, ale i dokonce ze západu, že se tam sešli, nebo sjeli spíš, lépe řečeno, fanoušci ze všech těchto zemí. Já jsem to zažil párkrát a musím říct, že tam byla vždycky výborná atmosféra. Že jsme tam kecali. Tak kdo uměl trošku anglicky, tak nějak, ale prostě jsme si rozuměli. Prostě nás v té době stmelila jedna myšlenka, a to byla ta myšlenka na svobodu, aby jsme se konečně všichni dostali z toho sovětského jaha a aby jsme se dostali z područí bolševika, což se nakonec zaplať pámbu povedlo a naše děti už tady tu hnusnou ideologii a násilnický stát neznají. Tak mně to přijde celý tenhle víkend, že si tak jako kdybych byl před, kurňa, to už je let, že jo, vidíte, no 26, no to je přes 30 let snad, no, že tak nějak, tak že v té době lidi prostě víc jakoby k sobě seděli, víc byli stmelení, drželi pospolu. No, tato myšlenka mi teď vytanula. A nejen tedy v jednotlivých státech, ale i opravdu všichni dohromady z toho východního bloku. No tak pojďme zpátky. Třeba do Maďarska, vidíte, Kartágo, včera jsem taky hrál. Jedna z nejpopulárnějších kapel maďarských 80. let. Frontman nebo přední postava, nebo hlavní postava téhle kapely, Ferenc Szigety, kapelník, kytarista a zpěvák. Písnička z roku 1981 a Páink Utián. Doufám, že to maďarsky čtu dobře.

0: Přátelé, je skvělý, když něco uvedu a uvedu to blbě nebo špatně vyslovím. Kort maďarština, to opravdu není zrovna moje doména. A vy zavoláte, opravíte a tím mě pomůžete. Nakonec nám všem pomůžete. A teď mě pomohla Vilma. Nazdar, Vilmo, čau. Vilmo, slyšíš mě nebo mě neslyšíš? Haló? Vilmo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nazdar, ty jsi...
1: Jo, už tě slyším.
0: No
1: už tě slyším.
0: Konečně, výborně. Říkal jsem, že mám radost, když mě vždycky někdo pomůže, když něco třeba blbě vyslovuju. Kort v té maďarštině, tam opravdu nejsem silnej zrovna v téhle řeči, jo. A já jsem tady tu píseň, kterou jsme odehráli od Kartága, tak já jsem to četl jako Apáink Utián, jo, což je blbě, že jo. Protože ty seš milovnice téhle maďarské kapely a chodíš na ně, je to tak?
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ano.
0: Můžeš říct třeba, kam na ně chodíš třeba, nebo jezdíš do Maďarska?
1: Jezdím za nima do Budapešti, no. Když mají koncert ve vstý Ferenc Puškáš Arena, tam jsem byla naposled. A...
0: Aha, a takhle tak, fakt no, se bereš a jdeš do Maďarska, jo?
1: Jo, to jsem ještě lítala, to se tam ještě lítalo, blahý paměti.
0: A teď už se tam nelítá?
1: ČSA zrušilo linku a pak se zrušilo i ČSA. Nebo teda nezrušilo, ale bylo koupeno.
0: Jasně. Takže teď tam jezdíš jak, když by hrálo Kartágo v Budapešti?
1: Vlakem.
0: A to taky dobrý, ne? Hele, to můžeš, to nakonec vletalo taky. Ale já mám rád vlak, protože má jídelní vůz.
1: No právě, no.
0: A má záchody.
1: A já si koupím první třídu, takže tam to mám i s obsluhou.
0: Ježiš, to je paráda.
1: A přistanu na Ďugaty Pája u dvára.
0: Počkej,
1: tam to mám kousek.
0: Počkej, a ty máš i vlastní záchod tam v té první třídě?
1: Ne, to ne.
0: To nemáš, to je bylo. A to by bylo fajn. A přistáváš vždycky tím vlakem teda, z to pletu s tímhle. Jako v Keletypu nebo v...
1: Ne, Ňugaty,
0: Ňugaty, Pája u dvar. Ňugaty, já jsem to říkal včera, já tyhle dvě letiště, promiň, nádraží znám, jako jo.
1: No, jsem tam je Deli, taky... Deli, Kelety a Ňugaty a pak je ještě nějaký nahoře, ale to je malý tam jenom... místní.
0: No tak prdíme na nádraží, to je jedno. Takže prosím tě, jak se správně vyslovuje ten název té písně?
1: Tak hungaristé prominou, ale oni to, když to zpívají, tak tam zpívají Apáink Utián.
0: Apáink Utián. To je docela, v češtině to zní hezky, Apáink Utián.
1: No, tak si tak, ve jménu otců nebo tak
0: nějak. Jo, ve jménu otců. Aha, to je ve jménu otců do češtiny. Já spíš tam slyším takový jako, tak si tak s Pájou Kutím, jako někde, víš, jako Apáink Utián, s Pájou Kutím prostě, jo. Dobře, hele, ale díky.
1: A ještě jsem ti chtěla říct ještě, že vlastně tu písničku zpívá Tamáš Takáč.
0: Ano.
1: To je... Protože Sigeti je hlavně kytarista, teda taky jako zpěvák, že jo, ale tohle je Tamáš, no.
0: Tohle je Tamáš, který hraje na harmoniku a je to bubeník hlavně kapely,
1: no,
0: že jo.
1: Ne, bubeník je, prosím tě, ježišmarja.
0: Mikloš Kočandy.
1: Mikloš Kočandy.
0: Kočany, ale on taky hraje,
1: no, Tamáš.
0: No a
1: ten tam zpívá i ty vejšky. Oni se občas vyměně, jo, jako že si jde Tamáš sednout za bicí.
0: Jasně, když Mikloše bolí ruka už zrovna, tak Tamáš ho prostě vystřídá.
1: No, to mají takovou jako show, no.
0: Hele, ale máš to zmáklý, tu kapelu Kartágo, teda musím říct.
1: Jo, mám, já je miluju, no. Omega Kartágo, to jsou dva moji favoriti.
0: Tak zase, až na ně pojedeš, tak si v jídelním voze nebo v kupé, když máš tu obsluhu. Dej na mě panáka, vzpomeň si na mě. Dobře.
1: Vzpomenu.
0: A díky.
1: Na krásný rozhovor. Já taky děkuju.
0: Měj se hezky. Čau, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: To bylo milý, že jo? To já mám rád, milý ženský.

0: Znali doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku.
1: No a zase bleskovka z hokejového mistrovství. V utkání o bronzový medaile mezi Norskem a Švédskem jsme polovině třetí třetiny a Norsko, představte si, vede nad Kanadou, já jsem možná řekl jinou zemi, vede nad Kanadou 2-0. Ano, je to utkání o bronzové medaile mezi Norskem a Kanadou, prosím pěkně, ano. A Norsko skutečně vede v polovině třetiny 2-0 a navíc teď hraje přesilovku, tak možná, když ji využije, bude to 3-0. V každém případě nechme se překvapit, no a teď už zase zpátky do Československa. Blue Effect s Leškem Semelkou, tady k tomu nemusím snad dávat žádnej komentář. Prostě rok 1979, ptáky, když kroužkujou, pouštěj.

0: Víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a jdeme zase zpátky do východního Německa, tedy do východního Berlína konkrétně. Tady vznikla kapela Formule 1, tedy Formel 1, když to budu říkat německy. No a to byla jedna z nejslavnějších heavy metalových kapel ve východním Německu. Byla založena 1. ledna 1981. Neobvyklý pro svou dobu byly její převážně německý texty v berlínském dialektu. Tak já nemám německé ani slovo na to, že bych poznal nebo rozpoznal berlínský dialekt. Jo? Ta písnička následně asi bude v tom berlínském dialektu, ale vy, co jste dobří češtináři, ne, němčináři, tak asi poznáte. Hudba týhletý party byla ovlivněna kapelami jako Judas Priest, Saxon či Black Sabbath. V pozdějších letech se kapela prezentovala velice propracovanýma jevištníma dekoracema, tedy jevištní show. Zpočátku to pódium bylo ve tvaru krápníkové jeskyně a od roku 1987 zase používali prostředí nebo design hradního nádvoří. Zajímavý, víte. Vydáním svého prvního LPčka dosáhla kapela Formel 1 dalšího prvenství, nebo i dalšího prvenství v historii východoněmeckého roku. LPčko vydaný v roce 1986 bylo prvním heavy metalovým albem z východního Německa. V té době bylo ve východním Německu unikátní taky to, že tohle LPčko bylo nahráno v ocelárně. No, to jsou zajímavostky, vidíte. Co se v tom východním Německu všechno nedělo? Já myslím, že německý bolševik v ocelárně povolil, protože měl pocit, že kapela jakoby se vrací do lidových mas, k ocelářům, že jo, a tak dále. Já nevím, jestli bolševik věděl, co je to heavy metal, ale tomu bylo asi jedno. Hlavně, že točili v ocelárně, kluci. Tak pojďme si pustit skladbu z roku 1986. Je fakt zajímavá. Jmenuje se Der Edelrocker. Der Edelrocker. Nebo já nevím, jak to mám vyslovit. V každém případě Formel 1.

podsvočkovaný slovenský lidový kroje. Co vám to připomíná, nebo co vám to říká? No já myslím, že asi už tušíte, o koho jde. O zvláštní kostýmy slovenský, slavný slovenský kapely, rockový kapely samozřejmě, Tubla Tanka, kterou v roce 1982 založil Maťo Ďurinda, kytarista, a Juraj Černý, bubeník, který ho zdravíme do rockového nebe. Taková ta původní sestava kapely byla tedy Maťo Ďurinda, Pavel Horvát, to byl basák, nebo je basák, a Juraj Černý, bubeník. Co možná málo lidí ví, že autorem textu, tedy textařem a manažerem kapely, byl básník a rockový muzikant Martin Sarvaš, který se velmi zasloužil o slávu kapely Tubla Tanka. Jinak kluci poslouchali, nebo k jejím vzorům patřili Led Zeppelin, Deep Purple, Thin Lizzy, Nazareth, The Who, Yes či Pink Floyd. Krásný výběr. Například taky Cream či Emerson, Lake and Palmer, to byly další jejich vzory. A z toho oni čerpali a myslím, že čerpali velice dobře, protože ty jejich pecky opravdu byly a jsou stále přeslavný, musím říci. Tak pojďme ke kapele Tubla Tanka. O nás. Tak se jmenuje skladba z roku 1985.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák připomene oslavy v zoo.
2: V zoologické ve dvoře Králové nad Labem se slaví. Jsou to osmdesátiny. Přesně rok po skončení druhé světové války tu vzniklo několik klecí a výběhů, které byly osazeny především nenáročnými středoevropskými zvířaty. Byl to spíše zookoutek. Dnes se areál přednostně orientuje na africká zvířata, a to již od konce 60. let s příchodem Josefa Wagnera. Vedle klasické pěší pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také projížďky mezi zvířaty, buď upravenými turistickými autobusy, anebo ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí je také galerie obrazů Zdeňka Buriana, ilustrátora pravěku. Simba a ti druzí nebo volání divočiny byly Wagnerovy knihy, které jsme jako děti doslova hltali. Zahrada neměla vždy pro nápady zelenou, ale Wagnerovi se to podařilo v komplikované době prosadit a dát tomu život a především originalitu. Dnes můžete v safari kempu i bydlet a poslouchat noční život zvířat.
1: Novou stálou výstavu věnovalo pařížské muzeum Musée d'Orsay dílům nalezeným po druhé světové válce v Německu, z nichž část byla zabavena nacistickým režimem. Nová expozice mísí díla slavných umělců, jako jsou Auguste Renoir či Edgar Degas s neznámými malíři. Podle agentury AFP je cílem výstavy uchovat památku na toto období. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Přátelé, neskutečně napínavý byl závěr utkání o bronzové medaile na mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Norskem a Kanadou. 2 minuty před koncem utkání vedli Norové nad Kanadou 2-0. Kanada, tý nic jiného nezbylo, než hrát powerplay a během těch 2 minut vyrovnala, ale prodloužení potom Norové dali gol a tím pádem porazili Kanadu a získali na mistrovství světa bronzový medaile. Mám takový pocit, že to byly jejich první medaile vůbec za historii mistrovství světa. V každém případě Norové se velmi radují, Kanada je velmi zklamaná, ale letos to mistrovství světa mělo opravdu zvláštní průběh. Když si vezmete, že vypadli takový favoriti jako Česká republika, my jsme ostrouhali, Amerika ostrouhala, Kanada ostrouhala, Švédové ostrouhali, Němci, kteří byli v posledních letech velmi dobří, ostrouhali, no, Slováci, vidíte to, no a bronzový medaile získalo tedy Norsko a večer se bude hrát o mistra, o titul mistra světa za letošní rok v hokeji a bude to opravdu zajímavý zápas Švýcarsko versus Finsko. Tolik ode mě z mistrovství světa v hokeji. Bylo to krásný mistrovství, já mám hokej rád, akorát takový trošku ten smutek z toho, že jsme vypadli ve čtvrtfinále, tak ten se tím nese, ale příští rok zase bude se hrát dál, tak co? Vjelka Milošč do babči klozetovej. Ano, tak se jmenuje skladba polské kapely Big Cic. Doufám, že taky to čtu správně, ale ten název té písně Vjelka Milošč do babči klozetovej. Jako velká láska k hajzlbábě, nebo já nevím, jak bych to mohl překládat. V každém případě Big Cic je polská kapela, ty písně mají většinou humornou, jsem si všim, až kabaretní formu, za to se v nich nebojí otevřeně kritizovat různé osobnosti z politického a společenského života, především tedy v Polsku, například píseň Atak klonův, klony útočí do češtiny, píseň paroduje dvojčata Kačinské, Lech Kačinský, Jaroslav Kačinský, anebo skladba Moherové berety, což v češtině zní Moherové barety. Tam asi víme, kam se kapela zaměřila. No a kapela, to je ještě jedna důležitá informace, vznikla oficiálně, oni už asi fungovali dřív, ale oficiálně vznikli v březnu v roce 1988. Tehdy měla první koncert, ano, tak patří ještě do toho východního bloku, že všechno se to začalo lámat pak v tom 89. 90. tak toho my starší pamatujeme. Tak pojďme na to, Big Cic a Vjelka Milošč do babči klozetovej.

0: fér. A ty lidi a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No, pro bolševika byla státní záležitost kapela Pražský výběr, co si budeme povídat. Parta vynikajících zkušených muzikantů, kteří předtím hráli v mnoha formacích a byli velice oblíbenými studiovými hráči a hráli jazz rock, tak si v 80. letech řekli, že ta nová vlna je docela zajímavá a že to bude určitě lidi zajímat, protože fakt ta nová vlna pronikla z toho západu i sem a pro Kocába, Pavlíčka nebo Hrubeše a další nebyl problém, jelikož byli fakt skvělí muzikanti, nebyl problém zvládnout i perfektní aranže svých písniček ve stylu nový vlny a hrálo to opravdu jako svině. Já když jsem byl poprvé na nich na Chmelnici, tak jsem valil bulvy, co je to za neskutečný nářez. To nebyly ty punkové kapely, které vlastně ještě moc neuměli hrát, ale byly živelní a skvělý a mělo to fantastickou atmosféru. Tohle to mělo všechno to, co jsem řekl, a ještě navíc perfektní profesionalitu a instrumentální zručnost, prostě nářez jako svině. Samozřejmě nezůstali, nebo dostali se do hledáčku bolševických cenzorů, takže taky pak měli zaracha. Tady tu historii taky samozřejmě víme. Nebo známe. Pražský výběr, Straka v hrsti.

0: trvaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku.
1: TSA je kapela z Polska, rocková metalová by se dalo říct, která hraje už od roku 1979. Vznik této party se datuje právě do tohoto roku a bylo to v polském městě Opole. Nejdřív vystupovali jako instrumentální kapela, jenomže pak se na jednom koncertu, na jednom festivalu setkali s budoucím zpěvákem Markem Pěkarčikem, který je v té době působil v kapele Sektor. No a od té doby už kapela hrála i s vokálem samozřejmě. Během období 81 až 83 se TSA dostávají do širokého povědomí polského publika. Tato kapela pak v následujících letech koncertovala ve Francii, Beneluxu, Německu i Československu, i dokonce i v Sovětském svazu. V té době byly na západě taky vydány dvě jejich desky z Punk 1984 a Heavy Metal World z roku 1986. Mezi lety 87 až 89 dokonce hraje TSA v rockový opeře Jesus Christ Superstar, kde hlavní roli hraje zpěvák kapely právě už zmiňovaný Marek Pěkarčik. My si pustíme skladbu, která se jmenuje Čiagle Waltz z roku 1988. TSA.

0: Víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: Ano, prošli jsme se v normalizačních letech ve světě Big Beatu, až jsme došli, protože jsme na konci, přátelé. Já myslím, že ty pecky byly skvělý. Některý jsme znali, některý jsme neznali, ale mě to bavilo opět zase skvěle. Jak ty polský party, tak ty maďarský, jugoslávský, německý, český, slovenský, no prostě bylo to velice bohatý, si myslím. Na závěr, jako vzpomínku na tu trýznivou dobu, jsem vybral ještě jednu písničku, ale předtím vás pozvu na další program Rádia Beat Větrník za chvilinku, to je jasný. A Hard and Heavy následuje potom od 20 hodin. No, abyste věděli, co vás čeká, ale vy to moc dobře víte, aspoň většina z vás. A teď zpátky k té poslední písni. Jako vzpomínku na tu trýznivou dobu svým způsobem jsem vybral jako třešničku na dortu takovou trošku trýznivou píseň člověka, který ho taky zdravím do rokového nebe, člověka, který byl originální, neskutečný, živelný, zvláštní, těžko asi do něj se dalo proniknout do jeho myšlenek, ale to o tom by mohli vyprávět spíš ti, kteří ho osobně znali. V každém případě já jsem Filipa Topola velmi obdivoval. Filip Topol, Psí vojáci a trýznivá píseň, no jaká jiná než Žiletky. Krásný zbytek neděle vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky, jo, a v úterý Norby Kováč v rokový zpovědnici. Vynikající skladatel, kytarista, zpěvák. Můžete se těšit.

0: čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Pěkně vás zdravím ve světový den bez tabáku. Hlásí se vám celoživotní nekuřák Jaromír Tůma. A jak seš na tom ty, Pavle? Taky asketa, navíc na rozdíl ode mě sportovec. Pavel Černoch je zvukový mistr Rádia Beat a společně pro vás připravujeme Větrník, dnes 1097. Zahájila ho skupina Venus Five, ve které se sešlo 5 zpívajících venuší původem ze Slovinska, Srbska, Švédska, Itálie a Albánie. Mimochodem, Švédka Teci Persson už letos ve Větrníku vystoupila se svou kmenovou kapelou Hell in the Club. Dámy se 20. března připomněli druhým albem Macho the Venus Five a slíbili mi husí kůži v názvu nahrávky Winter on My Skin, která dozněla. Teď už na nás vystartují plnokrevní vikingové, 5členná formace Cry ze švédského Malmö, která na své nahrávce Let in Silence z aktuálního 4. alba TV Aftermath představí nového zpěváka Simona Böze.

0: točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: 13. údor si jako šťastný den pro vydání svého debutového alba I Am The Enemy zvolila zpěvačka Austin Starr z Bostonu. Ačkoliv teprve nastupuje na profesionální dráhu, gramofonová firma ji obklopila znamenitými hudebníky, z nich Joela Extru, v jednom čase kytaristu skupiny Whitesnake, dneska ještě uslyšíme. Teď ale věnujeme pozornost atraktivní ženě, která při první skladbu složila v 11. A nám se představí v nahrávce Remain Unseen.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Pár nových jmén pro zpestření není jistě k zahození, a tak jsem zvul rovněž první skupinu Fighter Five, založenou v roce 2019 ve švýcarském Hergisvilu. Také ona zahraje na notu starých dobrých osmdesátek. Jejími vzory jsou totiž Bon Jovi, Journey a Whitesnake. 10. dubna vydala třetí album, které jakoby svým názvem Deja Vu chtělo potvrdit, že někdy někde jsme už takovou muziku slyšeli. Na ukázku zazní Victory.

0: Petr. Na Radio Beat.
1: Noc vášní, Night of Passion, nás čeká alespoň následující pětiminutovce, kterou strávíme ve společnosti Chess Kane, zpěvačky z Walesu, která kočíruje ségry v rodinné kapele. Nás však osloví jako solistka a upozorní na své třetí album Reckless, které vstoupilo na trh 27. března.

Větrník. Na Rádiu B. Švédové a po čtvrté ve Větrníku. To bude asi sousto pro silnou melodii. Věřme, že je stockholmská skupina The Grid ani tentokrát nesklame. Zvláště, když přihodí titulní track svého 9. alba Broken Dreams. Mimochodem první kapela, která upozornila na švédský melodický rock, byly i u nás známí Europe. Proto nepřekvapí kolegiální pouto, které mezi oběma soubory vzniklo.

0: větr.
1: Radio Beat.
2: Dvě mouchy jednou ranou zabije liverpoolská skupina Charlatans v nahrávce Now Everything. Pomalým tempem a téměř 7-minutovou stopáží totiž splní podmínky obou našich pravidelných rubrik Ploužák a Kláda. Šarlatáni ve svém 8. vstupu do větrníku zároveň opožděně a proto s mojí omluvou představí své 14. album We Are Love, které vyšlo 31. října. Alespoň můžeme podat konečnou bilanci, že jde o úspěšnou desku, která to ve Spojeném království dotáhla na první místo žebříčku Independent a na 8. mezi všemi žánry.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Stále nosím v paměti organizačně či propagačně snad nejspackanější koncert, jaký se v Praze konal. Sun Festival v roce 1997 v hale na výstavišti. Inex se zpěvákem Michaelem Hutchinsem, Sheryl Crow, New Model Army, taková sestava a takové fiasko pro pár diváků. Na Sheryl Crow jsem si teď vzpomněl, když jsem do Větrníku zařazoval její hit Alone in the Dark v nové verzi chicagské skupiny Eightnessy se zpěvačkou Jennifer Benson jako cover z alba Eternal, které vyšlo 20. března.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: V té hudbě je Itálie i lež. Obě slova, to druhé anglicky, jsou obsažena v názvu skupiny It's All Lies Benátek, která 27. února vyvolala pozdvižení svým třetím albem Wild Games. Co si máme myslet o zpěvačce Georgii Koleluori? Opravdu je tak kvalitní jako Janis Joplin a Aretha Franklin, k nímž se nechává přirovnávat? No kdyby ale nebyla dobrá, netočili by s ní album Matt Zinner jako producent a basák a Magnus Carlson z kapely Primal Fear u mixážního pultu. Posuďme a rozsuďme při nahrávce Rebels. Můj názor o vokalice zní, je stejně dobrá, jako byla Jana Robová.

Větrník. Na Rádiu B. Hrál na klávesi s Ringo Starrem a Joe Bonamassou. Druhý byl kytarista mimo jiné u Stevieho Wandera. Zpěvák a basák jsou Švédové a bubeník pochází z Austrálie. Stručně, aniž bych vás zatěžoval jmény, jsem představil skupinu Transatlantic Radio z Los Angeles, kterou čeká debut ve Větrníku s nahrávkou First to be the Last. Tu jsem objevil na albu Midnight Transmission, které vyšlo 20. února v pátém roce založení souboru.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Tak kde je ten slíbený Gel Extra? Od roku 2014 poslední kytarista skupiny Whitesnake je na svém místě pověřen finálovým vyvrcholením dnešního pořadu. Jen kapelu už má jinou. Třináctka v jejím názvu mu má přinést štěstí. Obklopen báječnými muzikanty, včetně zpěváka portorického původu Jeffa Scotta Sota, udržuje bokovku, s kterou 27. února vydal čtvrté album From the Fate a pro nás má zavírá Quite the Ride, kterým se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

Tohle byly Haywalk, jedna jejich novinka Fifth Generation Warfare a pak to byly Dead Angel. A já vlastně nevím, jestli o tom mám mluvit taky jako o novince. Protože Father of Lies, ta skladba, která právě teď v Heart and Heavy dohrála, tak mi leckdo řekne, co blbneš, to není nic novýho. A má úplnou pravdu, protože je to z desky The Evil Divide a ta vycházela v roce 2016 před 10 lety. To je právě ten důvod, proč o tom mluvím jako tak trošku o novince, protože zatímco mnoho kapel se uchyluje po 20, 30, 50 letech k nějaké reedici svých starších nahrávek, aby jim dodali trošku šmrnc a využili třeba novinky technické, kterým to umožňují, tak Dead Angel se vůbec nehodlají zabývat nějakýma dekádama, který by ještě měli čekat. Po 10 letech bude totiž vycházet znovu The Evil Divide s lehce upraveným zvukem a předpokládám, že i s nějakým tím bonusem, protože to se tak nějak sluší a patří, když se tady bavíme o reedici nějak té muziky. Tak je na vás, jak tu skladbu, která dohrála, budete vnímat, jestli jako desetiletou záležitost nebo jako aktuální letošní počin, který teprve vycházet bude, to nechám na uvážení každého z vás. Novinkou ale pokračovat budu, protože další jedna z kapel, které se mi objevily v zázračné novinkové složce, jsou Moonspell a ti posílají do světa právě tuhletu nahrávku Cross Your Hearts.

Ozzy Osbourne na jeho I Don't Wanna Stop z desky Black Rain z roku 2007 a hned potom jedna, přes pisky mi nejde ta věta, kterou teď řeknu, tak s přemáháním řeknu jedna ze starých časů. Tady Judas Priest a vzor 1990 deska Painkiller a Metal Meltdown, to je ta muzika, která dohrála. Já když jsem se díval na novinky ze světa Hard and Heavy v tom uplynulém týdnu, tak mě tam překvapila jedna věc. Za prvý obrovské množství všech možných singlů napříč všemi možnými žánry. To nejsme zvyklí zase v takovéhle míře dostávat. Nevím, co se stalo, že všichni muzikanti se rozhodli teď vypustit něco do světa. A jednak taky rozhovory nad tím, jak pokračují práce na tom čem. Třeba na nové desce kapely Judas Priest. Tady dokonce i Ian Hill, který zase nebejvá úplně takovou ústřední postavou všech možných rozhovorů a takových těch PR aktivit, se nechal ukecat k tomu, že se bude vyspovídat, a to ve Španělsku pro Metal Journal. No tam se ho samozřejmě ptali, jak vypadá ten nástupce desky Invisible Shield, ale zároveň jak bude znít, a Ian Hill říkal, že už to směřuje k nějakému cíli a ten cíl je vlastně taková klasika. Ta deska nová, která vzniká, tak má být o něco více taková tradiční ve zvuku kapely Judas Priest, než byla právě ta předchozí Invincible Shield. Tak uvidíme, teď to možná tak jako ve spekulacích pochopitelně, protože jsem z toho ještě neslyšel vůbec nic, vede úvahy k tomu, že by to třeba zrovna mohl být jakýsi návrat k těm starým časům a slavné desce Painkiller. A nebo se úplně mýlím, to uvidíme, až to celé vyjde. Nicméně byl to důvod toho, proč jsme si pustili teď aktuálně právě tuhletu muziku a proč je právě teď za námi. Před námi ti, jejíž jméno zaznělo právě před týdnem, ale zároveň nezazněla jejich muzika, protože nejsou součástí plzeňského Metal Festu, hrají někde úplně jinde, a to je Pívy a jeho Rage.

0: Rage.
1: Tohle byly Rage. All I Want ze Unity, to jsme byli v roce 2002. No a hned potom jsem se dostal k tomu, co už jsem tak jakože nažvík, že spousta singlů nových dolazela sem k nám do studia Beatu a díky za ně. A je třeba hned za teplo je odbavit v éteru, protože už před nějakým časem jsem mluvil o tom, že Masterplan se dali dohromady, tedy v tom smyslu, že se rozhodli, že budou dávat dohromady nějakou novou muziku. No a to se také děje. Roland Grapov slezl ze svahů tatranských ze svého domácího studia, no a začal skládat, a tohle to je třeba jeden z těch výsledků. Nová deska Masterplan, ta má ještě čas, ale abyste se mohli více těšit, tak jsme si dali The Call jako jednu z těch věcí, která sem k nám dorazila. No a rovnou bez nějakého druhého zdržování a povídání se pojďme posunout k muzice další. To nebude novinka, teda jak pro koho? Pro toho, kdo ještě nezachytil informaci, že američtí Savatage, nebo po americku řečeno Savatage, se chystají sem k nám, tak to možná novinka může být, jinak je to samozřejmě klasická skladba Man in the Mirror z desky Poets and the Madmen. A ta vycházela před 25 lety, třeba právě i tuhletu. Tahle ta kapela, i když pravda bez Johna Olovy, který zůstal ve Spojených státech a skládá nový materiál, tak třeba právě i tuhletu skladbu kapela Savatage zahraje tady u nás, až se objeví na konci léta v Moravském Krumlově na festivalu Rockcastle.

0: Radio Beat.
1: No, bychom si zase trošku odpočali, víte. Tak za námi Metallica, jejich Orion a před námi teď něco, co vlastně, když člověk prochází, tak všechny možné články a encyklopedie tak naráží obvykle na to, že to je kapela hardrocková, i když oni mají taky takové ty přesahy někam do new metalu a postgrunge a alternativy. Prstem po mapě se pojďme nestěhovat od Metallica úplně daleko, protože z Memphisu je uskupení, které se říká Saliva a taky to nejsou žádní nováčci, jsou to muzikanti, kteří to takhle valí už od roku 1996. A je to diskografie, do které já teď mířím a ze které si budeme hrát po třech letech zase nějakou tu novou muziku už brzy, protože před třemi lety, v roce 2023, Saliva vydávali album Revelation, no a rozhodli se, že teď je čas na nějakého toho nástupce, který je naplánován na září. V září to bude téma, kdy budeme zmiňovat celou desku Breaking Through, protože tak se rozhodli muzikanti z téhleté kapely, že to celé pojmenují. Inu, tak dobře, já se na to těším, protože mě bavila i ta předchozí, právě Revelation z roku 2023. Často se k ní vracívávám a tak jsem se rozhodl, že ji zařadím i do dnešního playlistu Hard and Heavy. Toho, který mimochodem je uveden tam, kde být uveden má, tedy na www.radiobeat.cz, na oficiálním Facebooku a taky Instagramu, tam všude najdete proklik k tomu, abyste se, pokud tady chcete, mohli mrknout sami na seznam muziky připravené do dnešního večera. Pojďme tady zpátky k tématu a muzice. Tady jsou Saliva a jejich Die Before You Fly.

Radio Beat. Za námi je nabíto v Hard and Heavy Saliva, jejich Die Before You Fly, to jsme byli v roce 2023, odtud hop, shop, zpátky do současnosti. Já jsem na začátku říkal, že mě tady mnoha vydavatelství v podstatě zasypala nějakými novými nahrávkami a tohleto byla jedna z nich. Reds in the Temple se jmenuje tahle ta věc od kapele Flotsam and Jetsam, kterou jste dost možná poznali podle toho jejich typického zvuku. Phoenix, Arizona je to místo, odkud tahle ta kapela pochází od roku 1980, odtud vysílá do světa muziku, těch alb už mají nepočítaně, myšleno tady v tom smyslu, že jsem je nepočítal, ale zajímá mě právě to, které se chystá k vydání po dvou letech. I Am The Weapon vycházela v roce 2024, no a Reds in the Temple, kterou jsme si hráli, tak je titulní skladbou nové desky, která bude vycházet teď aktuálně v roce 2026. Flotsam and Jetsam máme za sebou, další jeden nový singl odškrtávám a další jeden nový singl přičkrtávám. Nepůjdeme zase v mapě extrémně úplně daleko. Pojďme si připomenout takovou už trashovou stálici, která se říká po česku Havok, jinak Havok samozřejmě. I ti chystají nový materiál, i ti už vypouštějí nějaký nový materiál do světa. No a myslí se tím třeba i ta věc, která sem do beatu doputovala pod názvem Fifth Generation Warfare.

beatu. Tohle byly Havok, jedna jejich novinka Fifth Generation Warfare a pak to byly Dead Angel. A já vlastně nevím, jestli o tom mám mluvit taky jako o novince, protože Father of Lies, ta skladba, která právě teď v Heart and Heavy dohrála, tak mi leckdo řekne, co blbne, vždyť to není nic novýho. A má úplnou pravdu, protože je to z desky The Evil Divide a ta vycházela v roce 2016 před 10 lety. To je právě ten důvod, proč o tom mluvím jako tak trošku o novince, protože zatímco mnoho kapel se uchyluje po 20, 30, 50 letech k nějaké reedici svých starších nahrávek, aby jim dodali trošku šmrnc a využili třeba novinky technické, které jim to umožňují, tak Dead Angel se vůbec nehodlají zabývat nějakýma dekádama, který by ještě měli čekat. Po 10 letech bude totiž vycházet znovu The Evil Divide s lehce upraveným zvukem a předpokládám, že i s nějakým tím bonusem, protože to se tak nějak sluší a patří, když se tady bavíme o reedici nějaké té muziky. Tak je na vás, jak tu skladbu, která dohrála, budete vnímat, jestli jako desetiletou záležitost nebo jako aktuální letošní počin, který teprve vycházet bude, to nechám na uvážení každého z vás. Novinkou ale pokračovat budu, protože další jedna z kapel, které se mi objevily v zázračné novinkové složce, jsou Moonspell a ti posílají do světa právě tuhletu nahrávku Cross Your Heart.

0: být.
1: Novinka od Moonspell, která se jmenuje Cross Your Heart, tak ta je právě teď za námi. Dohráli jsme ji, dohráli jsme také Sepulturu. To novinka nebyla úplně. The Pentagram je z alba Quadra, který byste hledali v kalendáři vydavatelských společností svázaných s rokem 2020, pokud se nemýlím, protože tenkrát tahle ta nahrávka vycházela a tenkrát Sepultura, ta samozřejmě nová Sepultura s Derekem Greenem, tak taky vypouštěl do světa. Od té doby vyšla spousta další muziky, o tom žádná. Dokonce i nějaký ten živák a podobně. No a co se týká živáků, tak vlastně minulý týden jsme se o jednom z nich bavili. Ten je naplánován právě na příští týden sem k nám do České republiky na plzeňský Metal Fest s tím, že se jedná o jednu ze zastávek Sepultury v rámci jejich rozlučkového turné. A to se pomalu chýlí ke konci a to doslova tak, že Sepultura už žádné další koncertní termíny v rámci té svojí poslední šňůry přidávat nebude. Naopak Sepultura bouchla do stolu a řekla, a tohle bude kompletní šlus a pak už nic. Tak pokud byste náhodou byli tak zapálení fandové, že byste chtěli být o úplného posledního o vystoupení téhleté Sepultury s Derekem a s celou tou partou, která ji tvoří už nějaký ten pátek, no tak zapište si do notýsku listopad 7. roku tohoto 2026 a zablokujte si letenky, protože jak se dalo očekávat, no tak Sepultura bude chtít ten svůj definitivní konec spáchat doma, čím se myslí tedy v Brazílii, v São Paulo, v Mercado Livre Arena, pak Kembu, asi bych to takhle přečet, ten název toho místa, kde Sepultura vystoupí úplně definitivně naposledy. Toliko k muzice, která se váže k tomu, co nového přinesly zprávy ze světa Hard and Heavy v uplynulém týdnu. Odteď se můžeme přehoupnout k muzice úplně jiné, odteď už budu až do konce své části pořadu Hard and Heavy opakovat jedno jediné jméno jedné jediné kapely a ta se jmenuje Mastodon.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Mastodon neskoli poprvé, tedy s písněmi The Wolf is Loose, to jsme byli na SC Blood Mountain z roku 2006, a taky Sultan's Curse, to jsme byli na desce Emperor of Sand z roku 2017. Důvod to má prostý a vy, kteří jste fandové kapely Mastodon, dobře víte, cože to je za partičku, a taky dobře víte, co má tato partička ve středu v plánu. Možná jsou vaše plány společné, protože vystoupí teď 3. června na Praze 9 v O2 Univerzu a vy můžete být u toho. A možná vám třeba k té společné zastávce s touhletou atlantskou kapelou americkou chybí nějaká ta vstupenka. Tak v tom případě bychom mohli do toho vztahu pustit ještě mě, Radio Beat a pořad Hard and Heavy, protože já, přátelé, tady vstupenky na Mastodon mám. Takhle jednoduchý to je. Udělám to tak, že nebudeme dělat úplně nic složitého. Já se vás prostě jednoduchý zeptám, pokud chcete jít na Mastodon, jestli byste byli tak ochotní a poslali mi SMS-ku. SMS-ku na číslo 720-001-222. Do té SMS-ky napište jednoduše Mastodon a pošlete ji v průběhu celé té naší poslední hodiny společné, než mě tady vystřídá Petr Korala, protože já všechny ty SMS-ky budu sbírat a pak z nich budu postupně vybírat ty, kterým se ozvu a kterým nadělím po dvou lupenech na to středeční vystoupení. Lupenů mám 20, tak když to vydělíte dvěma, abyste mohli vzít ještě někoho sebou, tak 10 z vás můžu udělat radost. A to je, myslím, nabídka, která se neodmítá. Co říkáte?

0: Beatu.
1: No vidíte, jak nám to krásně funguje. SMSky přicházejí, což je dobře, čas nám také ještě zbývá na to, abychom si další muziku od Mastodon tady na Beatu mohli pustit. Vy jste se tím pádem tak trošku naladili na to, co nás čeká ve středu v pražském O2 Univerzu, kde Mastodon vystoupí a kde můžete být u toho, protože kdyby náhodou to nevyšlo a země nějaký lupen během dnešního večera nevypad, třeba konkrétně vám, tak ještě pořád je možnost, že půjdete za svý, protože místo v O2 Univerzu, pokud se nemejlím, tak pořád ještě je. Ale měl bych zopáknout, co máme za sebou. Připomněli jsme desku Blood Mountain a to skladbou Crystal Skull, připomněli jsme desku Leviathan a to právě skladbou Sea Beast. Tyhle ty dvě jsou právě teď za námi, jsou odehrané a já se chystám pustit další dvě od Mastodon. Tedy o této americké partičky z Atlanty v Georgii, která vznikla v roce 2000 někde okolo Troye Sandersa. To je taková dost ústřední a důležitá postava téhleté kapely, na kterou se můžete těšit a přemýšlet nad tím, co vám asi tak přibližně v tu středu tihleti muzikanti naservírují. Tím, že vznikla tahleta kapela v roce 2000, to se dobře odčítá, letos slaví 26 let. Já budu taky odčítat 26 let, tak když jsem říkal, že proberu ty vaše SMSky a budu je odměňovat 10krát za sebou, tu 26. a budu nadělovat nějaké ty lupeny. Tak pokud jste ještě neposlali, zopaknu číslo 720 001 222, sem je směřujte.

0: Radio Beat.
1: Mastodon, už ani nevím, do který nohy byla tahle ta muzika, která je aktuálně za námi. Precious Stones a taky More Than I Could Chew z desky Hashtag Grimm z roku 21. Tak to je právě to aktuálně, co máme za sebou. A s čím se já vlastně budu pomalu loučit, jo? Ten plán je v podstatě následující. SMSky přicházely, ještě je přicházet nechám během té poslední dvojice, než mě tady vystřídá Petr Korál se svými nejtvrdšími skladbami hardrockových titánů, tak zní jeho totiž název speciálu. Já k tomu pustím Steambeater a taky Megalodon, to bychom si mohli dopřát tady v rámci diskografie kapely Mastodon. Připomenu všem ještě jednou, že 3. ve středu v červnu teď tady v O2 Univerzu tahle ta kapela vystupuje. Připomenu všem, že z SMSek vybírám 26. v pořadí a té naděluji 2 lupeny na tenhle ten koncert, což s dovolením udělám býťáci až během zítřejšího rána, abych vás teď v noci úplně nebudil telefonickými hovory, ale zase na druhou stranu k tomu přihodím jeden bonus, protože jsem říkal, že mám lístku 20 a trošku jsem lhal, mám jich ve skutečnosti 22, protože té poslední partičce těch dvou jejich SMSku vytáhnu takhle tím odpočtem, tak nadělím nejenom vstupenky na tu středu, ale ještě k tomu domluvíme si na

0: Expressu.
1: Krásný večer vám přeje Petr Korál. Začala třetí hodina Hard and Heavy a začal zároveň speciál, takový možná zvláštní speciál, který jsem nazval Nejtvrdší skladby hardrockových titánů. Budeme hrát, a vlastně už jsme v jednom případě hráli, písničky od kapel, které jsou obecně označovány jako hard rock, nebo třeba někdy jenom rock, ale vypadly z nich občas záležitosti, které překračují tuto škatulku a hraničí třeba až s metalem, nebo opravdu s velmi syrovou hudbou. A já si myslím, že bude možná pro někoho zajímavé a překvapivé, co všechno tyhle kapely také byly schopny občas natočit. Začali jsme Whitesnake a z jejich klasického eponymního alba z roku 87, nebo alba Whitesnake jenom, tak jste slyšeli skladbu Bad Boys. To album je známé jako velmi vlastně komerční, ale Bad Boys, já si myslím, že je velmi řízná pecka. No a když Whitesnake jsou nepřímo spojeni s Deep Purple, samozřejmě prostřednictvím zpěváka Davida Coverdalea, tak pojďme za dalším, teď už stávajícím členem Deep Purple, jiným zpěvákem, samozřejmě řeči o Ianu Gillanovi. A my si pustíme skladbu Bluesy Bluesy, kterou já vám nabídnu ve verzi z alba Gillan's Inn z roku 2006. Ale pozor, ona je to předělávka skladby z šestého a zároveň posledního alba Magic skupiny Gillan už z roku 82, tedy z té doby, kdy Ian Gillan nebyl v Deep Purple, protože ti ani sami neexistovali. Zajímavostí tady určitě je, že skladbu společně s Ianem složil jeho tehdejší kytarista Yannick Gers, který posléze zamířil do Iron Maiden a jak známo, setrval tam dodnes. No a Yannick si jako host znovu zahrál i v této novější verzi. Znovu připomínám, že je to z alba z roku 2006. Ian Gillan.

0: Radio Beat.
1: Toto byl I Ain't Given, předtím už jste slyšeli Whitesnake a to byly první dvě skladby ze speciálu nazvaného Nejtvrdší skladby hardrockových titánů, se kterými velmi pomohl můj kolega a kamarád Marcel Kotek. Tímto bych mu chtěl poděkovat. Marceli, klobouček dolů, protože bez tebe by to vypadalo úplně jinak. My si teď dáme australské AC/DC. Opět skupina, která nikdy samozřejmě nehrála heavy metal, ale s tou tvrdou hudbou vždycky měla co dočinění a metalisti samozřejmě měli a mají rádi. Když jsme přemýšleli, co od nich pustit, takového nejrazantnějšího, tak nás napadlo, že by to mohla být titulní věc desky z roku 1990, tedy The Razor's Edge. Tady jsou AC/DC.

Stále posloucháte Hard and Heavy a pokoušíme se probrat s kolegou Marcelem Kotkem, který tady osobně není, ale opravdu mi s přípravou tohoto speciálu velmi pomohl. Znova to opakuji a znova děkuji. Pokoušíme se probrat takové z našeho pohledu, čistě subjektivního samozřejmě, nejtvrdší, nejsyrovější, nejrazantnější skladby od skupin, které normálně metalové nejsou. A když tak maximálně jen tak okrajově. Což platí třeba i pro německé Scorpions. Oni sice třeba tím, jak vypadali v 80. letech, co nosili na sobě, tak velmi přispěli k metalové módě, ale obecně nejsou hrazeni přímo za heavy metalovou kapelu. Na druhou stranu spoustu tvrdých skladeb vždycky natočili, a to třeba i v těch letech 90. konkrétně na desku Face the Heat z roku 93, třeba skladbu Alien Nation, která se právě rozjíždí.

0: na Rádiu Beat.
1: V rámci speciálu nejtvrdší skladby hardrockových titánů se teď dostáváme ke skupině Def Leppard. Pro ní platí to, že oni vlastně byli označováni jako jedni z průkopníků New Wave of British Heavy Metal, tedy nové vlny britského heavy metalu, ale třeba z mého pohledu, opět subjektivního, Def Leppard nikdy skutečný metal nehráli. Ale to neznamená, že nebyli schopni napsat i náležitě tvrdou skladbu. Důkazem je třeba Gift of Flesh, kterou najdete na albu Slang, které vyšlo v roce 1996. Tady jsou Def Leppard.

Stále si připomínáme tvrdé, nebo troufám si tvrdit v některých případech nejtvrdší skladby kapel, které jsou obecně řazeny do hard rocku, nebo třeba jenom rocku, na škatulkách nezáleží. A my posloucháme pořad Hard and Heavy, takže jsme se pokusili s Marcelem Kotkem vybrat věci takové opravdu nejříznější a nejagresivnější, co tyhle party kdy natočily. A teď se dostáváme ke skupině Kiss, která opět z různých důvodů samozřejmě ovlivnila i metalovou scénu, byť Kissáci asi přímo heavy metal také nikdy nehráli, ale to neznamená, že by neuměli hrát náležitě tvrdě. Důkazem bylo třeba i album Carnival of Souls, které vyšlo v roce 1997, a právě z něj pocházející skladba Hate bude dalším pomysleným číslem tohoto speciálu Kiss.

Pokys vás teď čeká další člověk, který je spojený hodně i s vizuální stránkou svých koncertů a je to také Američan, asi už vás napadá, že se dostává na Alice Coopera. A Alice Cooper v roce 2000 vydal naprosto nehorázně tvrdé album s názvem Brutal Planet, které tenkrát jeho fanouškům a hlavně faninkám asi vyrazilo dech, protože něco tak agresivního, a tady si troufám tvrdit, že vlastně přímo metalového od něj asi nečekali. Tak co bychom si pustili z Brutální planety? Já bych navrhoval třeba ten titulní opus, tedy Brutal Planet, Alice Cooper.

Za námi Alice Cooper z roku 2000, titulní věc desky Brutal Planet. Sluší se dodat, že i následující hned o rok později vydaná Cooperova deska, nazvaná Dragon Town, nebyla v podstatě o nic měkčí. Teprve pak se tenhle principál hororového roku zase přiklonil k výrazněji písničkové formě. No a až do konce této třetí hodiny Hard and Heavy a speciálu nejtvrdší skladby hardrockových titánů budeme pohybovat na americké rockové scéně. Teď si uděláme výpravu k dalším velikánům, totiž ke skupině Aerosmith. Když jsme přemýšleli s Marcelem Kotkem, který znova připomínám, je vlastně spoluautorem tohoto speciálu, o tom přemýšleli, co bychom si mohli od Aerosmith pustit, tak nás napadlo, že by to mohlo být něco z alba Nine Lives, konkrétně song nazvaný Crash. Tak tady jsou Aerosmith.

Po Aerosmith se tu další veličina stadionového roku. Nelze to nazvat jinak, protože Guns N' Roses jsou opět samozřejmě top kapela. A opět, jde o to, že Guns N' Roses všichni znají jako prostřednictvím nějakých melodických hitů, ale to neznamená, že nebyli čas od času schopni natočit ty řádně syrové a agresivní písničky, jako byla třeba ta, kterou tady mám teď připravenou a která pochází z neřadového takového zvláštního alba The Spaghetti Incident z roku 1993. Byl to totiž cover, nebo i předělávka od punkových UK Subs a jmenovalo se to Down on the Farm, Guns N' Roses.

0: Hold still.
1: Hard and Heavy. Na rádiu Beat.
2: Po Guns N' Roses tady máme Mr. Big. Opět skupina, která je proslavená spíše jemnější tvorbou a nějakými cajdáky a tak dál. Ale to vůbec neznamená, že i na tom jejich vlastně nejúspěšnějším albu Lean Into It z roku 91 nenajdete docela solidní nářezy. Třeba hned otvírák Daddy, Brother, Lover, Little Boy s podtitulem The Electric Drill Song. Tady jsou Mr. Big.

0: Radio Beat.
1: Blížíme se k závěru speciálu nejtvrdší skladby hardrockových titánů. A před námi je skupina, která opět nemá pověst nějaké bůhví jak tvrdé záležitosti, ale vzdání někdy klame. Zůstáváme v Americe a řeč bude o skupině Tesla. Pustíme si skladbu Last Action Hero, pocházející ze soundtracku ke stejnojmennému akčnímu filmu z roku 1993. Loučí se s vámi pro dnešek Petr Korál a tady už je Tesla v nečekaně tvrdé podobě. Krásný zbytek večera.

0: na beatu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. A dnes u speciálu, na který se vždycky už posledních více jak 10 let každý rok nesmírně těšíme. Od mikrofonu vás tedy zdraví Davy, tedy já, a to u dílu, který je celý věnovaný festivalu Czech Death Fest. Všechno, co si dneska budeme hrát, zazní na Broďáku v Červeném kostelci o víkendu 18. až 20. června. Tedy netuším, zda konkrétní skladby odhraných kapel, jistě však kapely samotné. Takže jdeme na to. Za námi německá legenda Disbelief, před námi pak pořadatelé Tortary a německo-švédská bruska s názvem Rotpit. Tohle bude věc, kterou si stoprocentně nenechám ujít, protože tenhle ten projekt zní death metalově až do morku kostí. No však poslouchejte.

0: Hot and Heavy na beatu.
1: Co by to bylo za speciál o Czech Death Festu, kdyby neproběhl rozhovor s hlavním pořadatelem Gorem a kdyby se v jeho rámci neobjevila i soutěž o lístky na samotný festival plus o hromadu dalších festivalových cen. To vše už za chvíli, tedy hned po tom, co si zahrajeme další dvě kapely, které se o víkendu 18. až 20. června zastaví v Červeném kostelci v autokempu Brodský na Czech Death Festu. Před námi jsou hvězdní Bloodbath a našinci Disangelium. S prvními se vrátíme do roku 2020. Tahle ta kapela, v níž působí členové a ex-členové třeba takových Paradise Lost, Opeth nebo Katatonia, chtějí přivíst pravý death metal. A já jim to věřím, že tomu tak bude. Na rovinu o Disangelium strach mít nemusíme. Tam je death metal živnou půdou jejich snažení. A co jsem teď párkrát kluky viděl naživo a shlédl z Brusu nový klip, bude to peklo. Tak jdeme na to.

0: Hot and Heavy na Beatu.
1: Za námi Bloodbath a taky našinci Disangelium a před námi věc, která se tady u nás na rádiu Beat děje přesně jedenkrát za rok. Já si úplně nevedu statistiky, ale docela by mě zajímalo, jaký odhad bude mít můj dnešní host Luboš Gorgan, řečený Goro. Chlape, čau.
2: Čau, Davy, zdravím tě a zdravím všechny posluchače.
1: Já tě vítám ve vysílání. Hele, ještě než se tě začnu vyspovídávat o festu, se tě zeptám, tipneš si, kolikrát už jsme zde tenhle ten náš rozhovor o Czech Death Festu v minulosti vedli?
2: Ty kráso.
1: Teď mě to tak napadlo, no. Víš, jako to je úplně otázka mimo.
2: Hele. No, máme 17. ročník, od začátku to asi nebylo, tak třeba 15.
1: Hele, seš na to úplně stejně jako já. Já myslím hrubý odhad, že to bude tak 15krát. Po 15. 15 let. Hele, to je občanka vlastně ve finále, ne? No, občanka se dostala v 15.
2: Ano. Výborně.
1: To je neuvěřitelný.
2: Když si můžeme dát malý pivo spolu.
1: Hele, pojďme na novinky o festu. Čeká nás tedy 17. ročník, pokud se nepletu 17. viď?
2: Ano, 17. 18 let žijeme, 17. ročník, jeden jsme měli zavřeno.
1: Tak. Hele, takže jste zběhlí ve všem, stalo se letos něco během příprav, co tě ještě dokázalo překvapit, jako?
2: No, člověče, asi bych řekl, že snad ani ne. Já to říkám každý rok, nebo každých třeba 4-5 let, že se z toho stala rutina, což samozřejmě musím zaklepat, že nic jako výjimečného, špatného se nestalo. To znamená, že všechno jde podle plánu a už se těšíme. Počasí je objednaný, takže my jsme skoro připravení na vás, fanoušky.
1: Hele, neříkej mi, že nebyla jediná věc, která tě nezaskočila. Nějaký dotaz od fanouška, nebo víš, jako něco, s čím jsi se ještě nesetkal?
2: No, člověče, tak jako samozřejmě zaskočilo mě pár věcí takových těch z Raiderů kapel, ale ne samozřejmě nepříjemně, musíme tam řešit pro vlastně zpěváka Pousest samozřejmě nějaký věci kolem jeho immobility, jo, to znamená, že to je takový trošku složitější, jo, ale samozřejmě s tím se taky jako umíme vypořádat. No, jsou pořád dotazy, že máme málo místa v kempu, že chce přijet
1: k tomu se dostaneme, Ale není nic, co byste nedokázali, vy jste prostě neuvěřitelný tým, takže jako v tomhle tomu věřím. Chlape, line-up snů, co si budeme vyprávět, 17. ročník, je těžký to lepit ještě dohromady, aby to pořád i po těch letech bylo zajímavý a atraktivní?
2: No, tak to je hodně těžký. A hlavně z toho důvodu, že jsou kapely, které jako máme na stole, víceméně třeba můžeme si říct, jako, že je i uděláme, jo, ale dostáváme se už, řeknu, na hranu stropu rozpočtu a to je trošku problém, no, protože kapely si fakt začaly říkat, řeknu, velký peníze.
1: No nesmysly, řekni to na rovinu, jako prostě nesmysly.
2: No, to znamená, že jako line-up umíme vytunit, ale jako fakt už nechceme po lidech, aby nám dávali dvojnásobný vstupný, aby jsme to mohli koupit a udělat jim ten festival prostě dle jejich přání. Musíme prostě počítat s tím, co máme, co nám fanoušci přinesou a jak nás podpořejí, no, protože nejsme výdělečný podnik, no, takže děláme to pro fanoušky a aby to dávalo smysl.
1: To znamená recyklace, nebo myslíš, že tam je ještě prostor se někam pohnout? Jinak řečeno, máte třeba ještě kapely, které jako máte v záloze? Na další ročníky?
2: No, máme. Letos po dlouhé době budeme oznamovat už na festivale hlavního headlinera příštího roku, takže super. Už jsme trochu v předstihu a jsem za to moc rád, že se nám to povedlo, protože jsme po ty kapele, řeknu, toužili už, já nevím, 8 let třeba zpátky.
1: Tak to je skvělý, Budu se tě ptát na novinky, každoroční téma, ale samozřejmě dostaneme se ještě k areálu, dostaneme se ke kempu. Je na nějaká, nebo existuje nějaká novinka teďko, která, nebo na kterou by si chtěl upozornit, co je třeba opravdu jako novýho v životě, to na Czech Death Festu nebylo?
2: Novinka tam bude jedna. Vymysleli jsme takovou habaďůru, že v sobotu proběhne před hlavní produkcí yoga. Hodinová yoga.
1: Ne, ano. To jsou budíčky. Už se zavádějí na festiácích budíčky. Jako. To,
2: tak
1: to je
2: od půl desátý. Myslím, že to tam je nějak nastavený. Máme fakt jako paní, která to dělá opravdu profesionálně. A já jsem za to rád, protože já jsem těmhle těm věcem otevřený. Já mám rád taky takový svůj, řeknu, vnitřní klid a tohle to by mohlo nějakým lidem třeba udělat radost v sobotu po ránu.
1: Prosím tě, jenom mi řekni, kdy jsi to říkal, v sobotu ráno?
2: V sobotu ráno, sobotu před produkcí, ráno. To znamená nějak mezi 9:30 to začne takže a bude to do 11:30 skrámovaný na pláži.
1: Od středy budeme se bavit, pít, radovat ze života tyhle ty věci a v sobotu budeš chtít po ránu po někom.
2: No bude to zajímavý.
1: Cvičil jogu. No půjdu se na tebe podívat, to je v pohodě. Tohle jsem nečekal, přiznám se, že tímhle jsi úplně rozbil teďko. Takže pojďme k areálu, ten už je kompletně hotový, už je všechno v cajku.
2: Jo, dá se říct, že jo, je tam jedna změna, jak byli lidé zvyklí na takovej venkovní kiosek, co byl odstrčený od areálu, tak ten už je jako není provozu schopný, tak tam majitel nebo pronajímatel kempu postavil kousek vedle jiný kiosek a bude tam i zmrzlina. Letos poprvé budeme mít zmrzlinu na festivale.
1: Tak vidíš, novinka yoga a zmrzlina, to je death metal.
2: Yoga a zmrzlina, takže jako já myslím, že dobrý.
1: Dobře. Hele, jak to bude s kempem? Ty už to naťuknul. Vyrolilo se nám vlastně za ty poslední roky fakt mraky fanoušků s přívěsama a tak dále, kempeři. Ano. Máte dost místa, já vím, že u vás je to taky jako omezený, ale dá se to tam ještě dozadu nějak nastavovat?
2: No, úplně ne. Máme už vlastně od loňska pronajatej naproti vlastně rybníku, jak se říká, u vraha v té hospodě. Mm-hmm. Vedle ty hospody taky nějaký parkování. Jo, ale letos jsme udělali omezení, že opravdu tam nebudou rybáři, který nám tam zabrali nějakých 8-10 stání pro karavany. Takže jsme to zvedli. Máme tam nějakých 40 míst pro karavany připravených. Ty už jsou teda zarezervovaný. Takže opravdu, kdo přijede s karavanem a nemá rezervu, tak ho prosím, ať nám nedělá problémy, fakt se tam nedostane.
1: To znamená nenajíždět vůbec do areálu, nechávat to někde venku?
2: Ty, co nejsou zarezervovaný, tak si musí opravdu ten karavan postavit někde jinde, v areálu není místo.
1: Uh-huh, uh-huh. Jenom mi řekni, tam se vlastně začne najíždět už ve středu, že jo, do areálu.
2: Ano.
1: Je lepší, si třeba řeknu, je lepší ve středu večer pro vás nebo ve čtvrtek dopoledne?
2: Určitě během celé středy. Oficiálně otevřeme ve 3 hodiny, kdy se spouští už vlastně celý cashless, normálně už bude fungovat festivalový provoz, jo, ale když lidi budou najíždět od středy od oběda, klidně můžou. Ideálně, kdyby ty karavany byly do čtvrtka do rána napáskovaný a máme všichni klid.
1: Jasně. Kapely, na který se těšíš ještě?
2: No, tak když to vezmu abecedně.
1: Pozor, politik.
2: Ne, hele, já se letos asi nejvíc těším na Vladbát. To prostě švédská deathmetalová škola, kde jsou prostě muzikanti ze slavných kapel, je to prostě takový all-star tým, když ano. To tak řeknu. Takže na ty se fakt jako strašně těším, protože to je muzika jako řemen, ta mě fakt baví.
1: To je skvělý. Jestli už máš něco na příští rok, ty jsi říkal, že to vlastně zmíníte na Czech Death Festu. Budete to zmiňovat kdy? Vlastně budou nějaký letáky nebo jakou formu?
2: Ano, jasně, v brožuře klasicky každý dostává brožuru, kde je jízdní řád a všechny tyhle ty bejkárny.
1: Jasně.
2: A na zadní straně už bude svítit headliner roku 2027.
1: Nemůžu se dočkat, já to nevím, přiznám se, ještě ses nepochlubil, takže ani já jsem nepolíben v tenhle ten moment, takže ano. Se taky těším. Ale počkej, po rozhovoru to s tebe možná zkusím vydolovat. Ale klasika na závěr, otázka. Za jejich správné zodpovězení mohou fanoušci získat buď lístek, který na festival, jako každý rok, máme tady 2x2 lístky, nebo některou z festivalových cen, jsou tady dámský, pánský trička, tak jsme se vlastně dohodli. Takže klasika každoroční. Už 15 let se tě ptám na to samé. Máš otázku?
2: Mám připravenou otázku.
1: Po 15 letech konečně naprosto všechno v klidu, takže povídej.
2: Takže otázka zní. Jméno nejdéle sloužící kapely která vystoupí na letošním Czech Dead Festu a kolik jí letos je let?
1: Ty jo, hele, hele, to je zapeklitý tohleto. Ale já si nemyslím, že to je tak těžký. Je tam pár adeptů, takže pokud si myslíte, že znáte odpověď, pošlete nám ji do středy na e-mail studio@radiobeat.cz. My se tím probereme a odměníme tady pár z vás, jak jsem říkal, máme tady dvakrát dva lístky a máme tady nějakých 15 zhruba festivalových cen ve formě dámských a pánských triček. Kamaráde, tobě děkuji za příjemně strávený čas a už za pár dnů na viděnou.
2: No, za pár dnů na viděnou. Já moc děkuji za prostor, jako vždycky. Jsem velký služebník
1: a uvidíme
2: se. Děkuji Rádiu Beat.
1: Děkuji taky, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, čau.

0: na beatu.
1: Další dvojice headlinerů letošního ročníku Czech Dead Festu, který se uskuteční o víkendu 18. až 20. června v Červeném kostelci v autokempu Brodský, tedy Sarkofágo a Cjuder. My si dáme další dvojici kapel, na které se můžete těšit, a opět to bude zahraničí a domácí scéna. Takže Maceration, navrátivší se dánská legenda, zautočí v kostelci na sluchovody těch, co chtějí naslouchat. 20 let se kluci flákali a chodili na ryby, aby se před 4 lety vrátili na scénu a rozjeli naprostý peklo. Na tohle se neskutečně moc těším. A těším se jako vždy i na Melancholy Pessimism. Tohle je klasika. Viděl jsem je před pár dny na Nice to Eat You a hraje jim to jako za mlada. Bude party, přátelé.

Tak.

Jdeme do finále dnešního speciálu, který jsme celý po roce opět věnovali domácímu Czech Dead Festu, který proběhne v Červeném Kostelci o víkend.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář popmuzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. V tom dnešním díle ještě jednou využiji privilej představit zde aktuální aktivitu našeho hudebně zábavného okrašlovacího spolku. Tou je výstava s názvem Schillingerovi Taková normální rodinka, kterou si u nás můžete prohlédnout do konce června a pak ještě většinu září. Už jsem tady z ní nedávno těžil, ale protože výstava pojednává o celém schillingerovském rodinném klanu, ponecháme teď stranou Jirku a dnešní depozitář zaměříme na Milana Schillingera. Má to ještě jednu příčinu. Milan Schillinger po bratrově smrti několik let působil v kapele, která v 80. letech minulého století odvedla na českých rockových lánech velmi slušnou práci. Nikdy jsem ji tu nehrál a vlastně se docela divím proč. A která to je?

0: Ahoj!
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: V březnu 1983 se v týdeníku Mladý svět objevila notiska tohoto znění. Pavlem Rotem opuštěné místo ve skupině Projektil převzal Milan Schillinger, jehož dosud na deskách doprovázela skupina Františka Ringo Čecha. Bylo to necelé dva roky po Jiřího smrti. Duben 1981 postavil osiřelé hudebníky před zásadní otázku. Jak dál bez hlasu a tváře kapely? Proběhlo několik pokusů vzít jiného zpěváka, ale realita byla jiná. V létě 1981 skupina přestala existovat. Milan Schillinger se ocitl muzikantsky bezprizorný. Realizoval se ve studiovém projektu strýce Ringa, druhým pilířem týmu, který na albu Ringo 83, dnes zcela zapomenutém, pracoval, byl zpěvák Jiří Hop, kandidát uprázdněného postu po Jiřím Schillingerovi. Ten zároveň zpíval s hardrockovou skupinou Projektil a jednoho dne roku 1983 do ní Milana přitáhl. Na tom albu, o kterém byla před chvílí řeč, Milan zpíval jednu písničku svého bratra. Ta teď následuje.
0: Nazdar Žandováci a přilehlí. Ahoj Horní Poličané. Čau, čau. Skupina Projektil přijela za váma. A jak to tak bývá, že? A poslechte si první písničku od nás a tu písničku jistě znáte ze singlu již jmenované skupiny Projektil. To jsme my. No, teď si dáme další písničku, tu znáte určitě z dlouhrající desky, tu jsme natočili s Frantou Čechem. Ta písnička se jmenuje... Stavro! Stavro!

0: díky. No, to byla Stavrosný Archos.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Projektil byla taková zvláštní kapela. Ne žádná okresní šmíra, ale první liga taky ne. Sice pod agenturou, takže hudebníci vlastnili kýžené razítko v občance, jenže ne na nějaké velké uživení. Projektil měl navíc údajně pech, že trůnil na některém z dobových seznamů nedoporučených kapel. Musím říci, že téhle historce, která proběhla už na konci 80. let právě v Mladém světě, příliš nevěřím, ale Jaromír Tůma, který tam propíchl, ten seznam údajně taky viděl. Pojďme ale zpátky na koncert.
0: Teďka vám chci říct takovou pěknou věc. Hádejte, proč nás nevidíte. Co? Nevidíte, co? A to je právě to, co dělá náš pořad zajímavým. To, že nás diváci nevidí, protože my ve skutečnosti vypadáme docela pěkně. Takhle si myslíte, vidíte jenom obrysy, vnímáte, říkáte si to, co to je asi. No, nakonec, není důležitý nás vidět, je důležité nás slyšet. Takže my si dáme písničku o tom, co všichni rádi dostáváme. Co to je, to asi víte, je to Dárek!
3: Dlouhý čas jsem chodil.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Když přijdete k nám na výstavu, uvidíte na ní mimo jiné krabici se studiovým pásem. Obsahuje rozhlasovou nahrávku následující písničky, která tehdy vyšla i na singlu. My si ji ale dáme live.
2: Teď si dáme další písničku, tu určitě znáte ze všech možných sdělovacích prostředků. Je to písnička, která je docela hezká. Snad se vám bude taky líbit, vy taky znáte, takže si ji s náma zaspíváte, že? Ne, tak nic. Třešňová nálada.

0: depozitář Pop muzea na rádiu B.
1: Teď ještě jedna písnička z alba Ringo 83. Je to jediný cover dnešního depozitáře. Originál pochází od švýcarské, tehdy celkem i u nás známé a oblíbené kapely Krokus.
2: Tak to vidíte. Co? Jaká je nálada? Třešňová anebo štyřková? Třešňová, že? Já vám teda něco řeknu o kapele, vy nás zřejmě asi neznáte a nám vraskla struna. Takže já vám řeknu jenom pár slov. Skupina Projektil existuje asi zhruba 5 let, z toho 2 roky nic nedělala, jenom se válela. A 3 roky začala něco dělat, takže se přestala válet. Za ty 3 roky jsme stihli něco, něco málo, něco ne, něco jo. Z toho, co jsme stihli, to byl festival Feneser, kde jsme získali slušnou cenu. No, byla slušná. Hezká holka to byla. A pak jsme získali taky místo v Hitčarádě, dokonce 2. místo celoroční, 3. skupina roku jsme byli vyhlášeni a tak dále, a tak dále. Já vám to nebudu všechno, to všechno hlavně. Pak jsme natočili několik desek gramofonových, asi je máte doma. Možná, že používáte ráno k snídani pod kakao. Je to... Není to tak? Jedna z nich je teda LP deska s Františkem Ringo Čekem, kterou jsme točili minule. Na konci této desky do kotouče je písnička, která se zužuje ke středu, to je tam ta díra, jak se to strká na ten špunt. A ta písnička má název Lásky Clown.

0: Tak to byl Clown lásky, nebo chcete-li lásky Clown.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Naše nahrávka pochází z roku 1984 z obce Horní Police. Pravděpodobně se jedná o Horní Polici u Žandova na Českolipsku. Což je docela zajímavé, protože obec znám docela dobře a vůbec mě nenapadá, kde by se tam ten koncert mohl odehrát. Asi se nejednalo o žádnou tancovačku, neboť z některých proslovů mezi písničkami je zjevné, že publikum na koncertě sedělo. Takže znovu do Police.

kyselině stínový. No, ztratí se lecos, že? Ale my teď ani ztrácet nebudem. Vy možná ztratíte teď hlasivky. Protože kdo se nepřidá, je babá sketa. Vy vám znáte horší nadávky? Já taky, ale ty tady nemůžu říkat. No, písnička pochází z Lichnice, z okolí Lichnice. Řádil tam kdysi muž a tomu muži říkali, protože tam jsou železní hory, muž ze železní hor. Takže Franta Čech složil písničku Ivance Kira hudbu. Muž ze železní hor!

tak a teď si zazpomínáme na doby školního sborového zpěvu, co myslíte? No, je to jednoduchý, je to holario, kdo nespívá, nedostane žvejkačku, fakt, neštěte mě. Takže, holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario!

0: Holario, to je krásná konstanta tyrolská, Holario, že?
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na rádiu Beat.
2: Je velká škoda, že záznam není kompletní, neboť počítám, že v druhé půlce mohly znít i nějaké písničky ze zemětřesení. Takhle bohužel končí následující skladbou Bohudíky zrovna tou, kterou napsal a zpíval Milan Schillinger.
0: No, dáme si poslední písničku této půlky, po přestánce se setkáme znova a ta písnička hovoří o dívce, která má takový klasický český jméno. Hádejte, který. Luli, Luli, Luli, Luli.

0: Takže na chvilku ahoj a po přestávce zase.
1: Depozitář Pop Muzea na Rádiu B.
2: Abychom si naši zprávu o skupině Projektil doplnili, vezmeme si k ruce některé rozhlasové nahrávky. Částečně jsou zpřístupněné na sběrném albu Zpátky do zahrady ticha, které vyšlo v předposledním roce minulého století a dnes je úspěšně zapomenuté. Ale hned ta první s názvem V telefonní budce nevyšla nikdy a nikde.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Milan Schillinger odešel z projektilu někdy v půlce 80. let. Později to nějak nerozpatlával, tudíž nevím, jestli poslední dvě písničky dnešního depozitáře ještě nahrával. Existuje ale mnoho dobrých důvodů pro kladnou odpověď.

jak si dojel tu svou velkou cenu snahy. Lidi umějí být nevšímaví, dívají se jinak.

jen se zbakali to na stupící slávy, pouští levný stříbro zapomnění. Už jsou natočený

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Co dělá váš kolega Milan Schillinger? Ptal se na jaře 1988 Jaromír Tůma v Mladém světě šéfa projektilu Ivana Sekyry. Čerpá vodu někde u vodních zdrojů, ale občas si slibujeme, že spolu něco zkusíme, opáčil Sekyra. V podstatě to byla pravda, až na tu poslední větu. Každopádně už spolu nikdy nic neudělali. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.